Krokodýl s vámi, Jarek přeje hezký poslech, další hity připraveny jsou a připraveny i kolega Jirka, ten bude šlapat na kole. Ano, moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brna a pojede do prodejny Element Store u M-Paláce a vytipujete, za jak dlouho to zvládne. A pozor, nejede žádný závod, pěkně pohoda, normálním výletnickým tempem a nebude to jen tak. Po cestě musí udělat několik úkolů, bude dělat selfiečka a zastavovat na známých místech v centru Brna. Vyfotit se musí u Petrova, na Zelném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku, na Hlavním nádraží a nakonec dorazí až do cíle na prodejnu Element Store. Vaším úkolem je tipnout, jak dlouho mu to bude trvat, jak rychle to zvládne. Svůj tip pište v minutách a sekundách a pošlete to na e-mail studio@krokodil.cz. Připište i telefon na vás a pak už jenom poslouchejte Krokodýla. Třeba právě vy vyhrajete nové horské kolo za 35 000. Držte vlnu Krokodýla, vyplatí se to.

0: Užíváme si ty krokodýla, což je dobře. Jarek vám přeje krásný poslech. My vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače. Jdeme do jedné z brněnských školek. Tam se ptáme, co je to zdravá strava?
1: Že je to zdravý jídlo. Když chceš být zdravý, tak musíš jíst to, co by se hodilo do zdraví, nebo jak jste to říkala.
2: Třeba jablko je zdravý.
3: Nebo bezlepkové jídlo.
2: Banán.
4: Ještě broskev.
5: Třeba když tak někdo chce najít hodně mrkví, tak může být zdravý.
0: Tolik naše nejmenší posluchači, naše zlatíčka v jedné z brněnských školek. Teď už valíme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: fajn.
1: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Razíme za chvíli za dalšími hity, teď také do banky. A co se dělá v bance? To nás zajímalo a ptali jsme se našich nejmenších posluchačů jedné z brněnských školek.
1: V bance se vybírají peníze a taky ještě se tam odkládají peníze.
2: My tam jdeme, aby jsme si mohli vzít penízky od ně, protože tak moc nemáme a utrácíme.
3: Vybírej si peníze.
4: Banka, to je taková hromada peněz.
5: Oni mají tam bonbony.
0: Tolik naše nejmenší posluchači, naše zlatíčka v jedné z brněnských školek. Teď už valíme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

Krokodýl s vámi, Jarek přeje krásný poslech a máte chuť na pizzu, tak třeba i právě teď ji můžete získat. Ano, posloucháte Rádio Krokodýl a právě teď můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. Stačí nám napsat, kde právě Rádio Krokodýl posloucháte. Jste právě teďka ještě v kanceláři, jste někde ve skladu, v dílně, ve fabrice, v obchodě, někde, kde nás právě teď ladíte, napište nám, dejte nám vidět, Krokohlídka může pak dorazit klidně i za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. Přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. A tak pište právě teď na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi. Možná právě u vás naše krokohlídka zazvoní telefonem a doveze vám skvělou pizzu z krokodýla.

0: Ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Krokodýl, krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se paní Novotná. Ten můj Pepa, to je zuřivej milenec. No, když má konečně plnit aspoň jednou za měsíc manželské povinnosti, tak mu to nejde a on zuří.
3: Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.
4: Save me tonight.
3: Novinka.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda, trvalá paráda. Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
1: Krokodýl.

0: Purple Disco Machine na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v sobotu 16. května. Vám krásné sobotní ráno ze studia Krokodýla přeje Martin.
1: A Petra, hezké ráno a konečně jsme se dočkali a dnes se koná muzejní noc, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Romantickou komedii Rozum a cit nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Nosorožec vádí hudební scéna Městského divadla Brno v 16 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7. na Krokodýlu další hity. Určitě si nenechte ujít Fun Factory. Bude také Jennifer Lopez. A z českých hitů kapela Škvor. V 7 hodin na Krokodýlu také předpověď počasí a podíváme se i na to, jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Centru Brna nám ukazuje teploměr téměř 10 stupňů nad nulou, zatímco v Domašově je to necelých 7 stupňů, tak to je zhruba rozmezí teplot na jihu Moravy aktuálně. Také nám poprchává, no a převládat dnes bude zataženo, případně skoro zataženo, dopoledne s deštěm, který může slábnout nebo i chvilkami ustávat. Odpoledne by srážky měly mít podobu převážně přeháněk nebo občasného deště. Spíše výjimečně se může objevit i bouřka. Později večer ze západní poloviny Jižní Moravy se srážky pomalu budou ustupovat. Odpolední teploty 10 až 13 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně se dnes koná muzejní noc. Letos se do ní zapojí 26 institucí na 52 místech v Brně a okolí. Večerní program opět připravili například knihovny. Po druhé se zapojí kostel svatého Jakuba, který za zvýhodněné vstupné zpřístupní multimediální expozici v Krovech. Koordinátorem programu muzejní noci je Moravská galerie Brno, která dnes otevře budovu Pražákova paláce a umělecko-průmyslového muzea. Muž, který je podezřelý z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil vzácnou relikvii do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Odborníci teď zkoumají, jak je možné dostat ji ven. Pachatel předtím, než lebku zalil betonem, ji měl uložit do jakési duté schránky. To by ji mohlo částečně ochránit. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dnů. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna. Prodloužení předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Vypršet mělo zítra.
2: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté začali vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem Čechů budou dnes Slovinci. Utkání začne ve 20:20.
5: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
6: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
7: Eastgate.
8: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
6: Využijte naší nabídku do konce června.
8: Vaše brána k novému bydlení.
6: Sledujte Eastgate Brno.
9: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Gasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor na nehodu, která se stala na silnici 53 u Pohořelic. Tam došlo k havárce osobního auta, na místě i složky integrovaného záchranného systému. Opatrně také v Jedovnicích na Blanensku, v Havlíčkově náměstí. Tam došlo také k nehody, také se vyšetřuje, takže i tam projíždějte opatrně. A na D1 ve směru na Ostravu na 193. kilometru, tam je odstavené nepojízdné vozidlo. Takže i tam dávejte dobrý pozor a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
9: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme po 7. hodině, sobotu 16. května a v kalendáři Rádia Krokodýlu už za chvíli zjistíme, kdo má svátek, kdo narozeniny nebo jaké můžeme slavit výročí.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Paní Pátková říká manželovi: Pepo, nechceš mi pomoct umýt nádobí? To nevíš, že nemůžu na nohy? Já se dělal legraci. Už je dávno umyté. Dáš si pivo? Už letím. Škoda, že už je to nádobí umyté. Bohužel není a pivo taky není, ale když už jsi tady, můžeš ho umýt.
0: Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

0: Rádia Krokodýl. Za 8:05, sobota 16. května, den, kdy svůj svátek slaví všichni ti, kteří si říkají Přemysl. Tak, milí Přemyslové, všechno nejlepší vám přejeme k vašim jmeninám. Doufám, že si užijete dnešní den, který je pro vás pojmenovaný. Vaše křestní jméno je slovanského původu a jedná se o rodové jméno nejstaršího panovnického rodu v Čechách. Význam je obvykle uváděn jako důkladně promýšlející své skutky. Tak přemýšlejte, Přemyslové, užijte si jmeniny, všechno nejlepší a gratulovat budeme i k narozeninám, které dnes slaví například herec Ondřej Vetchý, 64. narozeniny. Zpěvačka Janet Jackson má kulaté 60. narozeniny. Herec Oldřich Kaiser má 71. narozeniny. Herečka Jenofejefa Boková má 34. narozeniny. A herec Pierce Brosnan má 73. narozeniny. A slaví také herec David Boreanaz, který má 57. narozeniny. A kdyby vám to jméno náhodou nic neříkalo, tak když řeknu v seriál Sběratelé kostí, anebo třeba seriál Angel, tak už možná víte, o kterém herci mluvím. Pokud slavíte i vy, tak z Krokodýla přejeme všechno nejlepší.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. Je jaro, mějte se rádi.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Na Krokodýlu pro vás tradičně mám pozvánku do brněnské zoo na Mniší horu, která je dnes tak trošku netradiční, protože i v brněnské zoo si můžete užít muzejní noc. Podrobnosti pro nás má Jan Bedřich.
3: Srdečně zveme všechny posluchače Rádia Krokodýl na brněnskou muzejní noc, která se uskuteční také u nás v brněnské zoologické zahradě. A to už tuto sobotu od 6. hodiny večerní do 22. hodiny večerní, kdy se otevírají brány naší zoo posetnění. Uvidíte otevřené pavilony, bude jezdit zoovláček, užijete si západ slunce nad brněnskou přehradu a především vás čekají večerní komentované prohlídky. Tak přijďte za námi, těšíme se na vás.
2: Těšíme se samozřejmě i na tom, až se tam na dnešní muzejní noci do brněnské zoo vydáme. Tak to byla pozvánka od Jana Bedřicha, mluvčího zoo.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
5: Víš, co je Open Depot Fest?
6: Ne, ale vím, co je Open Depot. První otevřený depozitář umění a designu v republice. Je v Brně Řečkovicích a patří k Moravské galerii, která v něm má uložené a pravidelně ukazuje své sbírky.
5: Tak to je mega, protože na Open Depot Festu se podíváš dovnitř. A kromě toho si můžeš zkusit japonskou keramiku, malbu zátiší, zdobení hraček nebo sledovat mistry skláře. K tomu zábava pro děti, divadlo Labutě a večer Kapitán Demo.
6: To je fakt mega. Tak jdem?
5: Tak jdem. Sobotu 23. května od 13. do 22. hodin. Open Depot Fest.
0: Krokodýlí zvuky do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
7: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz

0: 4 minuty před půl osmou posloucháte Krokodýla. Už za chvilku další hity budou Police, také Ava Max a nebo z českých hitů Mandraže, to pro vás chystáme. A předtím se podíváme na to, komu Rádio Krokodýl pomáhá. Pokud víte o někom, komu bychom mohli pomoci, tak nám napište. Adresa je jasná, pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza, jsou ze Znojemska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pas a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, dopadlo, tak bych chtěl požádat Rádio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Rádio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
2: Chtěl bych teda Rádio Krokodýl poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů, jsem za to moc vděčný.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
1: Dnes kolem 18. hodiny to vypukne. Brněnská muzejní noc, oblíbená událost. V 18 hodin se otevřou muzea a galerie, ale i ty třeba brněnská zoo. Po Brně budou jistě chodit mnozí lidé a objevovat v noční atmosféru muzeí a galerií. V Technickém muzeu je pro vás také připraven program. Jaký, tak to nám prozradí Barbora Kopecká.
2: Technické muzeum v Brně si pro návštěvníky brněnské muzejní noci připravilo opět pestrý program a tentokrát převážně policejní tematikou. Jemuž bude předcházet i doprovodná akce přehlídka automobilové techniky ve venkovním areálu muzea, a to v čase od 10 do 16 hodin. Můžou se také svést historickými autobusy z muzejních sbírek. Pro fanoušky historických vozidel tak máme připravenou i navazující akci Muzeum v pohybu, a to od 15.45 na okružní trase z Králova pole až na náměstí Svobody a zpět. No a potom už od 18 hodin do půlnoci následuje tradiční muzejní noc ve vnitřních i venkovních prostorách muzea.
1: Tak to je Barbora Kopecká o tom, jak v Technickém muzeu bude probíhat dnešní muzejní noc. Děkujeme za pozvání.
0: Radio Krokodýl. Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
3: Hledáte tip na víkend? Objevte prodejní výstavu Minerály Brno. Kameny, šperky, fosílie i zábava pro děti. Vyrobte si vlastní šperk nebo vyzkoušejte rýžování zlata. Minerály Brno. Zážitek pro celou rodinu. Těšíme se na vás od 16. do 17. května na brněnském výstavišti.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
0: Radio Krokodýl.
11: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Clean Bandit na Krokodýlu před 8 hodinou raní. V sobotu 16. května a na 8. Peťa připravila aktuální zprávy. Co v nich?
1: Hezké ráno a o tomto víkendu je nejen muzejní noc, ale taky se můžete podívat na některé zajímavé stavby. Víc o tom za chvilku.
0: Počkejte si na podrobnosti, teď nabídka hitů, které po 8. slyšíte.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Bude Robbie Williams. Také Bob Sinclair a Marek Lambora s Terezou Maškovou. V 8 hodin přidáme i předpověď počasí a aktuální situaci na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes převážně zatažená, dopoledne s deštěm, který může chvílemi ustávat. Odpoledne by srážky měly mít podobu převážně přeháněk nebo občasného deště. Výjimečně se může objevit i bouřka a později večer budou přibližně ze západní poloviny jižní Moravy srážky pozvolně ustupovat. Odpolední teploty 10 až 13 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V místech, kde stávala brněnská velká synagoga, včera poprvé po mnoha desetiletích zazněly šabatové písně a modlitba na památku zemřelých. Synagogu v roce 1939 vypálili nacisté. Parcela na náruží Přízovy a Spálené zůstala nezastavěná a v posledních týdnech tam pracovali archeologové. Zájemci si mohou odkryté základy prohlédnout o tomto víkendu u příležitosti festivalu Open House Brno. Podstoupit umělé oplodnění nejspíš budou moci také nezadané ženy. Uvažuje o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Návrh teď posuzuje etická komise rezortu. Po umožnění umělého oplodnění pro ženy bez partnera volají někteří lékaři už delší dobu. V současnosti mohou zákrok podstoupit pouze ženy, které partnera mají. Cestující pátečního letu z Bratislavy do Košic zažili krátce po startu nepříjemné chvíle. V kabině se totiž objevil zvláštní zápach a posádka následně oznámila návrat na letiště Milana Rastislava Štefánika. Po přistání vyšlo najevo, že letadlo zasáhl blesk. Letiště pak cestujícím nabídlo náhradní autobusovou dopravu.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Dnes od 20:20 si zahrají se Slovinskem. Hokejisté Finska vstoupili do mistrovství světa v Curychu ve skupině A výhrou nad Německem 3-1. Do dvoubrankového vedení se dostali díky dvěma využitým přesilovkám.
3: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
4: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
5: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
4: Využijte naší nabídku do konce června.
5: Vaše brána k novému bydlení.
4: Sledujte Eastgate Brno.
6: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, opatrně na D1, 191. kilometr ve směru na Prahu, stojí tam porouchaná dodávka, tak projíždějte opatrně. Na výjezdu z Pohořelic směrem na Znojmo havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranné složky a doprava tam zpomaluje. A na Blanensku, v Jedovnici v Havlíčkově náměstí u křižovatky se Zahradní, tam bouralo také osobní auto. Blokovaný je jeden jízdní pruh. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte, my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: na Krokodýlu. Po 8 hodině budeme rozdávat 2 vstupenky na festival otevřeného depozitáře Moravské galerie Brno. Tak si počkejte na výzvu, zavolejte si a vyhrávejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tak jak ti to jde? No už moc ne, tak dvakrát do týdne. Ne, já jsem myslel doma. Doma? Tak tam už vůbec ne.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši, nejmenší posluchači, Zlatíčka Rádia Krokodýl, za kterými se vydáváme do školky v Řečkovicích a budeme se ptát, proč nosí ženy minisukně?
2: Protože by spadly.
3: Aby byly hezký.
4: Oni je mají krátký a kdyby šly, tak aby jim se jim nepletly pod nohy, že by zase zakoply.
5: Aby mohly ukázat nohy.
6: Aby jim to vyjetrálo.
1: Aby jim to větralo a aby náhodou nezakopli, když by měli dlouhé sukně. Tak zajímavé úvahy od našich nejmilejších, nejmenších posluchačů. Zlatíčka Rádia Krokodýla, jejich odpovědi na otázku, proč nosí ženy minisukně.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Je jaro, mějte se rádi.

0: Krokodýl cestovatel pro vás tentokrát má vstupenky na úžasnou výstavu nebo úžasný festival. Dvě volné vstupenky na festival otevřeného depozitáře Moravské galerie Brno na ulici Terezy Novákové 64A v Brně Řečkovicích. Linka 603 103 103 je právě teď uvolněna a je připravena pro toho z vás, kdo se jako první dovolá k nám do studia Krokodýla a zároveň správně odpoví na otázku, kterou mu položíme. A pak už může vyrazit na festival otevřeného depozitáře Moravské galerie Brno na ulici Terezy Novákové do brněnských Řečkovic a k tomu získá i originální balíček Open Depo Fest, který obsahuje tričko, šiltovku a také tušku. To tady je pro vás připraveno. Kdo se dovolil nejrychleji? Haló, Martin?
1: Josef, dobrý den.
0: Dobrý den, Josefe. Tak máme pro vás připravenou otázku. Odpověď by měla být velmi jednoduchá, pokud
2: já
0: jste dobře
2: řekla,
0: poslouchal.
2: Já bych řekla, že stop pro Martin byl moc hodnej. Takže otázka, kde leží otevřený depozitář Moravské galerie?
1: Otevřený depozitář Zemské knihovně?
0: No, před chvílí to tady dvakrát zaznělo. Říkal jsem, kam se budete moci jít podívat na ten festival otevřeného depozitáře Moravské galerie. A vy tedy říkáte?
1: Na Zeleném trhu.
0: Bohužel. Tak dáme šanci dalšímu. Mějte se hezky, hezký víkend. Naslyšenou. Další z vás si může zavolat na linku 603 103 103 a prozradit nám, kam tedy získáte ty vstupenky do otevřeného depozitáře Moravské galerie Brno. Říkal jsem, kde leží.
2: Já jsem se právě mě to úplně zarazil, jak jste to celý řekl. Říkám, byť on to vlastně odpověděl.
0: Ano,
2: a je vidět,
0: velká
2: jak jste Martina poslouchali.
0: Kdo pak se dovolal tentokrát? Halo, tady Martin.
3: Zdravím, Ivoš z Brna.
0: Dobrý den, Ivoši. Tak podle vás leží kde tedy otevřený depozitář?
3: V Řečkovicích.
0: Je to přesně tak, ano.
2: A to jste zaregistrovali, jak to Martin tady říkal? Nebo to víte?
0: Na ulici...
3: No to vím, protože jsou z Řečkovic.
0: Na ulici Terezy Novákové 64A v brněnských Řečkovicích. Takže gratulujeme. Dvě volné vstupenky na festival otevřeného depozitáře Moravské galerie jsou vaše. Vydržte prosím na lince. K tomu přidáme i balíček, ve kterém najdete tričko, kšiltovku a tušku. Velká gratulace. Vydržte, nezavěšujte, krásný víkend přejeme, naslyšenou.
3: Taky přeji.
4: Radio Krokodýl. Víš, co je Open Depo Fest?
5: Ne, ale vím, co je Open Depo. První otevřený depozitář umění a designu v republice. Je v Brně Řečkovicích a patří k Moravské galerii, která v něm má uložené a pravidelně ukazuje své sbírky.
4: Tak to je mega, protože na Open Depo Festu se podíváš dovnitř. A kromě toho si můžeš zkusit japonskou keramiku, malbu zátiší, zdobení hraček nebo sledovat mistry skláře. K tomu zábava pro děti, divadlo Labutě a večer Kapitán Demo.
5: To je fakt mega. Tak jdem?
4: Tak jdem. V sobotu 23. května od 13 do 22 hodin. Open Depo Fest.
6: Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 3 minuty před 8:30 na Krokodýlu ve víkendové snídani. Tommy Cash a jeho Espresso Macchiato. Další hity už za chvíli. Činasky, ty zase přinesou víno. Bude také Phil Collins, tak si na to počkejte a poslechněte si, i komu Rádio Krokodýl pomohlo.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici, která v září minulého roku protrpěla ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal během vteřiny vozíčkář. K rehabilitaci jí pomáhá cvičební přístroj Motomet, který je bohužel příliš drahý a Alice by si ho sama nemohla pořídit. Už jednou Rádio Krokodýl pomohlo a zařídilo zapůjčení tohoto přístroje. Cvičení Alici velmi pomáhá a proto jsem požádala Rádio Krokodýl znovu o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici zaplatil další pronájem Motomedu, aby mohla dál rehabilitovat.
2: Když se to Alice dozvěděla, byla velmi šťastná. Děkuji, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
1: Dnes nás čeká Brněnská muzejní noc a Krokodýl je jejím hrdým mediálním partnerem. Tak pro vás po celý den budeme mít pozvánky do nejrůznějších míst, kam můžete v rámci Brněnské muzejní noci vyrazit. V 18 hodin se začíná a Brněnská muzejní noc trvá až do půlnoci. Otevřou se muzea a galerie po Brně a teď pro vás máme pozvánku do Moravské galerie. Co tam v rámci muzejní noci budete mít moci zažít? Eva Karlčáková nám to prozradí.
2: Moravská galerie se do Brněnské muzejní noci zapojuje jako koordinátor celého programu a zároveň má svůj vlastní program. Odehraje se ve dvou našich budovách na Husově ulici. V umělecko-průmyslovém muzeu bude program zasvěcen módě. Začne módní přehlídkou v 18 hodin. Pokračovat bude workshopem inspirovaným výstavou módního tvůrce Jana Černého. Návštěvníky čekají taky komentované prohlídky v dotecích Liběny Rochové a tak dále. S našimi lektory se podívají expozit a výstav v Pražákově paláci a přímo kurátoři je provedou výstavou za a proti Rudolfa Sikory. Právě na tuhle výstavu je navázaná i tvůrčí dílna pro malé a velké. Nejmenší si palác užijí s robokočkou a sklouznout se mezi patry moderního a nového umění může každý. Večer lze zakončit na nádvoří obou budov, kde budou otevřené kavárny, bary a atmosféru pod mrakem i u Morgalu dotvoří DJské sety.
1: Eva Karlčáková a její pozvánka na Brněnskou muzejní noc do Moravské galerie. Děkujeme.
0: Radio Krokodýl. Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonekto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonekto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonekto. www.fluiconecto.cz.
3: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
4: Kde jste všichni?
3: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
5: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
6: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
7: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
8: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
9: Královna omáček míří na Hrad.
10: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
9: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
10: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
9: Kapacita omezena.
10: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
0: Radio Krokodýl.
11: Největší hudební výběr. Hrajeme hity.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Megan Trainor na rádiu Krokodýl před 9:00 a na 9:00 další aktuální informace, zprávy pro nás přichystala opět Peťa.
1: Hezké dopoledne a hygienici v Česku dál řeší epidemii žloutenky, i o tom budeme mluvit už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Romantickou komedii Rozum a cit nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Nosorožec uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 16 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9. hodině na Krokodýlu ty největší hity z 90. let bude Kylie Minogue. Tommy Keaton. Také Cure. Za 2 minuty bude 9 hodin.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme aktuálně 10 stupňů. Během odpoledne se na jihu Moravy teploty mohou vyšplhat až ke 13 stupňům. A k tomu zataženo dopoledne s deštěm, který může chvílemi slábnout a ustávat. Odpoledne by pak měly být přehánky. Výjimečně se může objevit i bouřka. Večer pak ustávání srážek.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Výsuvné sloupky v centru města jsou nově opatřené chytrými senzory, které automaticky pouští vozidla integrovaného záchranného systému, vybavená jednotkou pro komunikaci. Díky tomu už nemusí kontaktovat dispečink, jako tomu bylo doteď. Do budoucna by to mohlo stejně fungovat také s vozy městské policie nebo SAKO Brno. Hygienici v Česku dál řeší epidemii žloutenky typu A. Od začátku roku evidují stovky nových případů. Nejvíc nakažených je dlouhodobě v Jihomoravském kraji a v Praze. Naopak například Královéhradecký nebo Pardubický kraj hlásí jen jednotky případů. Kuriozní incident se odehrál v Sydney. Muž si chtěl jít ráno zaplavat, ale omylem se ocitl přímo na mole během Australian Fashion Week. Když si ve vodě uvědomil, že kolem něj jsou modelové, rychle pochopil, že se nečekaně stal součástí přehlídky. Záběry jsou virálními a baví lidi po celém světě.
2: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Důležitý první krok čeští hokejisté zvládli. V úvodním utkání mistrovství světa ve švýcarském Friburgu porazili Dánsko 4-1. Hokejisté Kanady porazili na úvod mistrovství světa Švédsko 5-3 a vyšli tak vítězně ze souboje 2 medailových aspirantů turnaje.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
8: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
9: Eastgate.
10: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
9: Využijte naší nabídku do konce června.
10: Vaše brána k novému bydlení.
9: Sledujte Eastgate Brno.
11: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na Krokodýlu pro vás máme nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Opatrně na D1, 191. kilometr ve směru na Prahu, stojí tam porouchaná dodávka. Na výjezdu z Pohořelic směrem na Znojmo, tam havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranné složky, tak projíždějte opatrně a pozor dávejte i na 193. kilometru D1 ve směru na Ostravu, i tam je havarované vozidlo. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Po 9. hodině vás na Krokodýlu čekají další slovíčka z brněnského Hantecu. Pozveme také na brněnskou muzejní noc a nabídneme i prachy do ruky. To všechno mezi 9. a 10. a k tomu největší hity z 90. let.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželé se chystají na návštěvu a muž se ptá. Miláčku, co myslíš? Kterou košili se mám vzít? Tu bez dvou knoflíků nebo tu se špinavým límečkem?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Slíbil jsem další slovíčka z brněnského Hantecu a tak jsou tady. Honza Ženek Hlaváček, náš specialista, si pro nás opět něco připravil. Žanku, co to bude?
2: Zdal jak svíňa z krok sníkalosti. Gomity, co to znamená natlačit do štricly?
1: Natlačit do štricly.
3: Tak natlačit to vím, ale štricla.
1: S tlačením máš zkušenosti, no?
3: Ano.
1: Teď ovšem, kam si tlačila, když si netlačila do štricle? Jak si s tím poradíte vy v ulicích Brna?
4: Jídlo.
3: Něco sníst?
5: Něco sníst?
6: Najest se.
1: Vidíš to?
3: To snad není možný.
1: Posluchači
3: 100% úspěšnost.
1: No.
3: Jako já, když si představím, až řekneš, co to je, tak když říkáš natlačit do... No nic.
1: No natlačit do štyricle jako do krku asi,
3: no,
1: tak
3: nějak. No ale ty smysl to tlačení trošku jinak, nevíme.
1: Žanek nám to potvrdí.
2: Natlačit do štyricle znamená něco sníst.
1: Uh-huh. Je to tak.
3: Tak to nedělám, ale jo, jakože bych jedla tady tyhle věci. Člověk,
1: nevypadá to teda, Peťo. Tak dejte si něco dobrého, třeba k snídani, natlačte do štricle a těšíme se na další slovíčka.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 99. Celou hodinu vám hrajeme na Krokodýl to nejlepší z 90. let. 90.

0: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
1: Oblíbená a očekávaná událost nás dnes čeká. Od 18. hodiny až do půlnoci se otevřou muzea a galerie po Brně. Brněnská muzejní noc a Krokodýl je hrdým mediálním partnerem. A teď pro vás máme připravenou pozvánku do turistického a informačního centra města Brna. Hana Bánovská nám prozradí, co si připravili na Brněnskou muzejní noc.
2: Trix Brno bude v rámci muzejní noci do 4 objektů brněnského podzemí s 20% slevou. V labirintu pod Zeleným trhem čeká návštěvníky speciální program, kterým dá nahlédnout do toho, jak se měšťané v minulosti vypořádávali se starostmi všedních dnů. V Kosnici u svatého Jakuba si užijí noční prohlídku při svíčkách. Pro děti i dospělé pak bude připravený program ve sklepě pod Novou radnicí, který je plný brněnských pověstí, vodníků a historie. A největším zpřístupněným krytem civilní obrany v Brně, krytem Denis, je pak provedou postavy z různých časových období historie tohoto objektu. V kině Art se můžete těšit na kombinaci filmového a videoherního programu, a to pro děti i pro dospělé. Vstupenky do podzemí i kina Art doporučujeme zakoupit dopředu na stránkách jednotlivých míst.
1: To je pozvánka na Brněnskou muzejní noc od turistického a informačního centra města Brna. Děkujeme Haně Bánovské.
0: Radio Krokodýl. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Více na krokodýl.cz.
3: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
4: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
5: Moravská galerie se na vás těší. Oslava prvních narozenin jedinečného otevřeného depozitáře bude i díky vám velká. Open Depo Fest se vším všudy pro celou rodinu. V sobotu 23. května od 1 do 10. S reálnými umělci, s kurátory, s kafem a zmrzlinou, s jídlem, pitím, pohodou. Ahoj v Brně Řečkovicích.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma. Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.

0: stá webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Skonto
3: nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Je dobré mít se na koho spolehnout.
6: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Minutu před půl desátou, největší hity z 90. let na rádiu Krokodýlu. Už za chvíli pokračujeme, další nejdevadesátky, Pulp, také Will Smith, no ale ještě předtím si poslechněte příběh toho, komu jsme na rádiu Krokodýl už pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici, která v září minulého roku protrpěla ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal během vteřiny vozíčkář. K rehabilitaci jí pomáhá cvičební přístroj Motomet, který je bohužel příliš drahý a Alice by si ho sama nemohla pořídit. Už jednou Rádio Krokodýl pomohlo a zařídilo zapůjčení tohoto přístroje. Cvičení Alici velmi pomáhá a proto jsem požádala Rádio Krokodýl znovu o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici zaplatil další pronájem Motomedu, aby mohla dál rehabilitovat.
2: Když se to Alice dozvěděla, byla velmi šťastná. Děkuji, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Jdeme rozdávat prachy přímo do ruky na telefonní lince 603 103 103, kterou jsem právě teď uvolnil. A kolik máme aktuálně ve hře?
2: 101 200.
1: Magická
2: to je krása.
1: Hranice 100 000 překonána a 101 200 korun můžete získat právě teď aktuálně tady u nás na rádiu Krokodýl. Pokud se jako první dovoláte a poznáte náš krokodýlí zvuk, tak kdo se dovolal nejrychleji? Haló, tady Martin.
3: Ahoj, tady Vilda ze Slavkova.
1: Zdravíme, Vildo, do Slavkova. Tak jaký máš víkend? Odpočíváš, pracuješ, chystáš něco zajímavého?
3: Tak tady prší, takže jsem doma aktuálně teďka.
1: Tady taky prší. A být doma, poslouchat krokodýla a vydělat 100 000, to se celkem vyplatí, ne?
3: Určitě, dobře, by to nebylo špatný.
1: Dobře, poslouchej. Co by to mohlo být podle tebe?
3: Já si myslím, že je to stříhání pytlíku rýže, jak jsou ty varný sáčky z rýži, tak když se uvaří, tak jak se to přestříhne nůžkama.
1: Zajímavý tip. Myslím, že tady nebyl
2: tak
1: ještě.
2: Taky bych řekla.
1: Tak rozstřižení pytlíku varného s rýží a tady je odpověď našeho arbitra. 101 200 korun.
2: Tak pytlík to není.
1: Bohužel. Ale vymyslel si zajímavý tip, tak třeba tě napadne nějaký další, zavolej si příště, částka se zvyšuje, měj se krásně, hezký víkend, ahoj.
3: Ahoj.
4: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
6: nábytek. Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
7: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
6: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
7: No přece od Klimastylu z Hodonína.
8: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
9: Transport show Truck and Bus v Brně je po 2 letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
10: Hledáte tip na víkend? Objevte prodejní výstavu Minerály Brno. Kameny, šperky, fosílie i zábava pro děti. Vyrobte si vlastní šperk nebo vyzkoušejte rýžování zlata. Minerály Brno. Zážitek pro celou rodinu. Těšíme se na vás od 16. do 17. května na brněnském výstavišti.
11: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
12: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
13: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
14: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
15: Aktuálně z Brna.
16: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztočto a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztočto 21. května v Běrncenově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
15: Vaše město Brno.
17: 99. Rádio Krokodýl. Vracíme vám vzpomínky.

Rádio Krokodýl 99. Chihuahua.

0: 17 na rádiu Krokodýl mezi těmi největšími hity z 90. let po 9. hodině. Ale 10. to bude za okamžik a tak je tu opět Pěťa a čerstvé zprávy.
1: Hezké dopoledne a Česká pošta oznámila zavření několika poboček, i o tom za chvilku.
0: A Krokodýl také fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách, tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jmenuji se Romana Lojdová, jsem ředitelkou školy ve Znojmě, základní škola mládeže. Omezené mobily ve škole máme 3. rokem. Osvědčilo se nám to, snažíme se kupovat hry pro žáky na aktivitu o přestávkách a zvýšila se i komunikace mezi žáky navzájem.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. na Krokodýlu další hity bude Bruno Mars. Taylor Swift. A z českých hitů Marek Ztracený. Za minutku to bude 10. hodina na Krokodýlu, předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes je zatažená, dopoledne s deštěm, který může chvílemi slábnout nebo ustávat, odpoledne pak přehánky, občasný déšť a výjimečně se mohou objevit i bouřky. Později k večeru budou srážky ustávat a pomalu ustupovat, odpolední teploty 10 až 13 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Až do 30. září probíhá oprava plynovodu na stezce okolo Svitavy v úseku Hladíkova Masná. Obchozí trasa pro chodce vede po druhé straně řeky. Cyklisté pojedou po Zvěřinově, Elišky Krásnohorské a Řehořově. Česká pošta oznámila zavření 9 poboček. Provozovny vedl obchodní partner, který podle České pošty vykázal schodek v řádu 100 tisíců korun. Lidé však o peníze, které měly jít na vyplacení důchodu nebo poukázek, prý nepřijdou. Pošta je chce po obchodním partnerovi vymáhat právně. Po letech čekání a spekulací o tom, kdo v roli agenta 007 nahradí Daniela Craiga, začaly castingy na příštího Jamese Bonda. Mezi favority bookmakerů je 5 britských herců a 1 Australan. Zatím však není jasné, kdy bude role obsazena. Od premiéry poslední Bondovky Není čas zemřít, ve které nyní 58-letý Craig agenta 007 stvárnil naposledy, uplynulo 5 let. Češi!
2: Mistrovství světa v levelu hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Po úspěšném začátku proti Dánům dnes čeští hokejisté ve druhém zápasu na mistrovství světa ve Friburgu nastoupí proti Slovincům. S dánským týmem si svěřenci Radima Rulíka poradili 4-1 po brankách Dominika Kubalíka, Daniela Voženílka, kapitána Romana Červenky a Matěje Blímla. O další vítězství se pokusí proti Slovincům opět od 20-20.
6: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
7: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
8: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
7: Využijte naší nabídku do konce června.
8: Vaše brána k novému bydlení.
7: Sledujte Eastgate Brno.
9: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, opatrně v Brně v Kroftově ulici u křižovatky s Vrázovou. Došlo tam k požáru vozidla, na místě zasahují hasiči, tak počítejte s omezením. Na Brněnsku na výjezdu z Neslovic směrem na Ivančice pozor, překáží tam porouchané vozidlo a odstavená dodávka také na D1 191. kilometr ve směru na Prahu. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte, my máme dopravní linku.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 10. hodině vám na Krokodýlu nabídneme další volné vstupenky na festival otevřeného depozitáře Moravské galerie Brno. Počkejte si na výzvu, pak si zavolejte, odpovíte nám na otázku, která nebude zas tak složitá, a pak už můžete vyhrávat.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Povídá žena manželovi. Já si skočím na 5 minut k sousedce a ty mezi tím nezapomeň každou půl hodiny zamíchat tu kaši.

0: po uši.
1: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
2: Dnes máte opět unikátní možnost zažít muzea nebo galerie jinak než běžně po celý rok. Čeká nás brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl, startuje v 18 hodin a potrvá až do půlnoci. A co si pro vás připravili v knihovně Jiřího Mahena, tak to nám prozradí Petr Pospíšil.
3: Program muzejní noci začíná v ústřední knihovně v 18 hodin, ale můžete přijít už o hodinu dříve. Od 17 hodin totiž vystoupí Mikroteátro Brno s divadelním představením pro děti. Po slavnostním zahájení v 18 hodin vystoupí brněnské divadlo Kyogen. V průběhu večera si také budete moct prohlédnout barokní budovu Schrattenbachova paláce, kde se knihovna nachází. No a potom už se můžete těšit na dva koncerty. Nejprve od 7:30 večer vystoupí skupina For Bariton a poté už kapela ze Slovenska ZVA 1228 Band. To bude takový zlatý hřeb. Hrát začne v 9 hodin večer. Vstup na všechny akce je zdarma.
2: Říká Petr Pospíšil o tom, co je pro vás v rámci muzejní noci připraveno v knihovně Jiřího Mahena.
1: Radio Krokodýl. Dobré dopoledne, Brno a celá Jižní Moravo. Radio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Další dárky z Krokodýla právě teď. Volný vstup pro dvě osoby na festival otevřeného depozitáře Moravské galerie Brno na ulici Terezy Novákové 64A v brněnských Řečkovicích. Linka 603 103 103 k nám do studia odblokována, takže si zavolejte, protože pro vás máme jednak dva volné vstupy na tenhle festival a také balíček dárků. Tričko, křiltovku a také tušku. To všechno můžete získat právě teď, pokud se dovoláte nejrychleji a správně odpovíte na otázku, kterou vám Peťa položí. Haló, tady Martin.
2: Haló, tady Maruška.
1: Maruška?
2: Jo, jo.
1: Maruško, odkud voláš?
2: Z Rapotic.
1: Z Rapotic. A jak si užíváš tento víkend? Máš nějaké zajímavé plány? Chystáš se někam vyrazit nebo doma?
2: Chtěli bychom z Doposlou házet do akvalizmu.
1: Tak tam by to mohlo být fajn i za deště, co?
2: Tak rozhodně.
1: Ať si to užijete a možná vyrazíš i na festival otevřeného depozitáře do Moravské galerie Brno, Terezy Novákové 64A, brněnské Řečkovice. A otázka pro tebe, k jaké galerii otevřený depozitář náleží?
2: Ježíš, Moravské zemské galerie.
1: Ano, správná odpověď, před chvílí jsem to říkal, je to Moravská galerie Brno. Sídlí v Řečkovicích na ulici Terezy Novákové a tam se vydáš na festival otevřeného depozitáře. Gratulujeme, k tomu dostáváš a dostaneš také tričko, kšiltovku a tušku. Tak doufám, že máš radost.
2: Mám velikou.
1: Vydrž prosím na lince, abych si tě mohl zapsat. Přejeme krásný víkend a zas někdy naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj, děkuji.
0: Radio Krokodýl. Moravská galerie se na vás těší. Oslava prvních narozenin jedinečného otevřeného depozitáře bude i díky vám velká. Open Depo Fest se vším všudy pro celou rodinu. V sobotu 23. května od 1 do 10. S reálnými umělci, s kurátory, s kafem a zmrzlinou, s jídlem, pitím, pohodou. Ahoj v Brně Řečkovicích. Radio Krokodýl. Martin Sláma. Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
3: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.

0: Jeskyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Královna omáček míří na Hrad.
2: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
1: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
2: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
1: Kapacita omezena.
2: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
3: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Radio.

o 10:30 na Krokodýlu Lily Allen, už za chvíli další hity, například finalisté Superstar z roku 2009, jejich příběh nekončí, už se můžete těšit na tenhle ten hit, ale ještě předtím si poslechněte další příběh toho, komu na rádiu Krokodýl pomáháme.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojemska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pás a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, jak dopadlo, tak bych chtěl požádat Rádio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Rádio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
1: Chtěl bych teda Rádio Krokodýl poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladům. Jsem mu za to moc vděčný.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
2: Děkujeme vám.
3: No vám, i tobě, a taky tobě.
4: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Chcete ušetřit 35 tisíc korun a zároveň mít nové horské kolo? Tak dobře poslouchejte.
2: Náš Jirka Wiener, to už je takový ostřílený cyklista, bych řekla, tak taky letos vyrazí na kole přímo tady od Krokodýla v centru Brna a pojede až do prodejny Element Store u M Paláce a vy budete tipovat, za jak dlouho to dá.
1: Pozor, nebude to žádný závod, pojede normálním výletnickým tempem, takovým Jirkovým tempem a nebude to jen tak.
2: Po cestě ho totiž čeká několik úkolů, protože si bude dělat selfiečka a zastavovat na známých místech v centru Brna, vyfotit se musí u Petrova, na Zelňá, u Krokodýla na Staré radnici, na náměstí Svobody, na hlavním nádraží a nakonec dorazí potom snad už do cíle na prodejnu Element Store.
1: Takže budeme mít přehled o tom, jak mu to sluší, když jede na kole, když si bude dělat selfiečka.
2: Hlavně na konci potom, jaký bude svěží.
1: Vaším úkolem je tipnout, za jak dlouho celou trasu zvládne. Svůj tip nám napište v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz. Připište i telefon na vás a pak už jenom poslouchejte Rádio Krokodýl.
2: A vyhraje první nejpřesnější tip. Tak uvidíme, za jak dlouho to Jirka zvládne.
0: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
3: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
4: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
5: Kde jste všichni?
4: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
8: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
9: Haló? Jsme tu všichni.
10: Já nic nevidím.
9: Nemůžeme rozsvítit?
10: Je to tajný.
9: Takže,
10: pohraj jste.
9: Heneš, long story short, tady.
10: Brňák, Dian, jsem tu.
11: Hora, Jamaja, taky.
9: Dobrý.
10: Jdeme.
11: Jedu.
10: Hořák, zapínám, krájím.
9: Šlehám,
10: sedím.
9: Strouhám,
10: flambuju.
9: Hasím.
10: Slejvám. Utírám, solím, pepřím.
9: Servíruju.
10: To bude legendární hostina.
12: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
13: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: žádný vidu. Z Budapešti zpátky do Brna jsme Krokodý a Jirka s vámi. Po 11. budou hity na přání.
1: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
2: Tak pojďme.
3: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
7: nábytek. Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Půjde nás teď Justin Bieber. Ed Sheeran. Stejně na Krokodýlu, 11. hodina je tady.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo.
10: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jižní Moravě máme zataženou oblohu s deštěm. Zítra čekejte polojasno plus 13.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
12: Přeji hezkou sobotu.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
12: V Brně se dnes koná muzejní noc. Letos se do ní zapojí 26 institucí na 52 místech v Brně a okolí. Večerní program opět připravili například knihovny. Po druhé se zapojí kostel svatého Jakuba, který za zvýhodněné vstupné zpřístupní multimediální expozici v Krovech. Koordinátorem programu muzejní noci je Moravská galerie Brno, která dnes otevře budovu Pražákova paláce a umělecko-průmyslového muzea. Muž, který je podezřelý z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil vzácnou relikvii do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Odborníci teď zkoumají, jak je možné dostat ji ven. Pachatel předtím, než lebku zalil betonem, ji měl uložit do jakési duté schránky. To by ji mohlo částečně ochránit. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dnů. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna. Prodloužení předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Vypršet mělo zítra. Čeští hokejisté začali vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem Čechů budou dnes Slovinci. Utkání začne ve 20:20.
13: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
14: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
15: Eastgate.
16: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
14: Využijte naší nabídku do konce června.
16: Vaše brána k novému bydlení.
14: Sledujte Eastgate Brno.
17: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Dejte pozor, máme tady na trase z Brna směrem na Světavy před sjezdem na Kuřim havarovaná dvě osobní auta. Kdyby cokoliv, dejte vědět na linku řidičů.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Je to tady Kroku Díláci, začínají hity na přání, vy můžete volat studio 603 103 103, já jsem Jirka, ptám se, co vám pustíme, co to bude, volejte, vybírejte, jsou tady hity na přání, Kroku Díl.

0: Hity na psání, ano, náš interaktivní pořad, kde se s námi můžete spojit. Kdo tam? Rádio Krokodýl, haló.
1: Dobrý den, tady Honza.
0: A Honzíku, odkud nám voláš?
1: Z Kraví hory, tady z Bena.
0: Dobře, komu zahrajeme, co to bude?
1: Přál bych si Cold Heart.
0: Pro koho?
1: Pro mámu a pro moji sestru.
0: Tak to bude. My moc děkujeme, parádní výběr, ahoj, čau.
1: Děkuju, nashledanou.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: To je na přání, jsme Krokodýl a my už jdeme na telefon. Kdo pak se nám dovolal? Haló, Krokodýl.
1: Haló, tady Iveta.
0: Ahoj, Ivet, odkud nám voláš?
1: Já vám volám z Dolních Louček.
0: Komu zahrajeme? Pro koho to bude?
1: Já bych chtěla poslat písničku pro pana Pavla, který volá skoro každý písničky na přání. Chtěla bych mu popřát pěkný den a hlavně hodně zdraví, ať se má dobře.
0: Tak zdravíme Pavla. No a tobě děkujeme, že jsi na něho vzpomněla. Jo?
1: Já ráda, mějte se hezky.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Krokodýl, volejte, vybírejte. Tady jsou hity na přání, tak je co si dáte, krokodýláci? Můžete zavolat, vybrat a udělat někomu radost.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
3: Yes. It is not that funny. That's not.

0: napsání.
1: Jedy na přání nekrokodýl, hrajeme podle vás, tak pojďme na telefon, kdo pak se dovolal?
2: Halo, halo, Pohor Janšta z Velkého Mezeřičí z Sečovatelského ústavu, kam bych chtěl zahrát všem sestřičkám, který dneska pracují, ale hlavně bych chtěl zahrát s tý paní, která mě přes chvínku hrála nějakou písničku, nevím, která byla, ale bylo to moc hodně hezky, a paní Dvořákové, Helence a taky samozřejmě manželům Jiškovi, kteří mě vozí každou sobotu ráno do obchodu, takže díky moc a svým vnoučatům a jedné pravnice a mimo Filipovi a Výši, díky moc, mějte se hezky.
1: Rádi vám zahrajeme, Pavle, mějte se krásně. Krokodýláci, tady jsou hity na přání, my hrajeme podle vás, tak vám přejeme parádní večer, hlavně, ať máte klídeček. I s vaším rádiem, s Krokodýlem jsme tady s vámi, tak pěkné dopoledne. Brno, Jižní Moravo, za okamžik vám dám opět šanci zavolat, vybrat.
3: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Tady Kroků díl, tohle jsou hity na přání. Právě teď hrajeme podle vás.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Proex2000.cz.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 tisíc korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce.
4: Po cestě ho čeká několik úkolů.
1: A ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle.
4: Vyhraje první, nejpřesnější tip.
1: Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
5: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš před koupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
6: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
7: Víš, co je Open Depot Fest?
8: Ne, ale vím, co je Open Depot. První otevřený depozitář umění a designu v republice. Je v Brně Řečkovicích a patří k Moravské galerii, která v něm má uložené a pravidelně ukazuje své sbírky.
7: Tak to je mega, protože na Open Depot Festu se podíváš dovnitř. A kromě toho si můžeš zkusit japonskou keramiku, malbu zátiší, zdobení hraček nebo sledovat mistry skláře. K tomu zábava pro děti, divadlo Labutě a večer Kapitán Demo.
8: To je fakt mega. Tak jdem?
7: Tak jdem. V sobotu 23. května od 13 do 22 hodin. Open Depot Fest.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
10: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko příští víkend do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už příští víkend 23. a 24. května.
11: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi.
14: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
15: Je dobré mít dobré přátelé.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: na přání.
1: Je to jasné, jsou tady hity na přání, my hrajeme podle vás. No a teď už zdravíme další naší posluchačku na telefonní lince. Kdo tam? Ahoj.
2: Tady Danča z Brna.
1: Dančo, vítej. Tak komu zvedneš náladu, povídej. Pro koho to bude?
2: Bylo by to pro všechny, kdo pracují zrovna momentálně jako já. Mm-hmm. A pro mého manžela, který jede na parní lokomotivu.
1: Tak ať se mu to vydaří, hlavně ať mu neprší,
2: jo?
1: Měj se, ahoj.
2: Tak jo,
1: k tomu letí háči, Take On Me právě teď.

Na krokodilu a háči Take On Me. Teď máme zahrát všem, co jsou ve službě a jezdí pro dopravní podnik města Brna z posílené spojená muzejní noc. Ano, dneska nás čeká brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl, tak pro všechny šalináře a autobusáky a autobusečky z Krokodýla. Mika Relax, to je možná hit takzvaně na zrelaxování, a ještě než půjdou do služby. Jsme Krokodýl a hrajeme podle vás na celé Brno, celou Jižní Moravu. Tak pěkné dopoledne.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Nové horské kolo za 35 tisíc korun vytipujete za dlouho, když vyrazím na kole. Dojedu tady z centra města Brna z Gorkého 45 k doprodejný Element Store u M Paláce. Po cestě je potřeba udělat několik úkolů, vyfotit se u Petrova na Zeleném trhu, u Krokodýla, na Staré Radnici, na Svobodňáku a hlavním nádraží. No a vy si tipujete, za jak dlouho to se všechno zvládne. Svůj tip posílejte v minutách a sekundách e-mailem na studio@krokodil.cz. Připište telefon na vás, no a pak už jenom poslouchejte a vyhrávejte.
2: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
3: Hledáte tip na víkend? Objevte prodejní výstavu Minerály Brno. Kameny, šperky, fosílie i zábava pro děti. Vyrobte si vlastní šperk nebo vyzkoušejte rýžování zlata. Minerály Brno. Zážitek pro celou rodinu. Těšíme se na vás od 16. do 17. května na brněnském výstavišti.
4: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonecto. www.fluiconecto.cz.
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
6: Aktuálně z Brna. Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Běrncenově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
7: Vaše město Brno.
8: Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexico jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Mějte Krokodýla v kase každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 12. hodině z Krokodýla hit za hitem Major Lazer, Leon, bude Lenny Kravitz a nebo Xindle X.
3: Vždyť víš, co chci.
4: Já vím,
2: tak to vám bude hrát Krokodýl pravé poledne.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Dneska tam máme převážně zataženo deštivo, zítra čekejte už polojasno, teploty budou kolem 13 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: V místech, kde stávala brněnská velká synagoga, včera poprvé po mnoha desetiletích zazněly šabatové písně a modlitba na památku zemřelých. Synagogu v roce 1939 vypálili nacisté. Parcela na náruží Přízovy a Spálené zůstala nezastavěná a v posledních týdnech tam pracovali archeologové. Zájemci si mohou odkryté základy prohlédnout o tomto víkendu u příležitosti festivalu Open House Brno. Podstoupit umělé oplodnění nejspíš budou moci také nezadané ženy. Uvažuje o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Návrh teď posuzuje etická komise rezortu. Po umožnění umělého oplodnění pro ženy bez partnera volají někteří lékaři už delší dobu. V současnosti mohou zákrok podstoupit pouze ženy, které partnera mají. Cestující pátečního letu z Bratislavy do Košic zažili krátce po startu nepříjemné chvíle. V kabině se totiž objevil zvláštní zápach a posádka následně oznámila návrat na letiště Milana Rastislava Štefánika. Po přistání vyšlo najevo, že letadlo zasáhl blesk. Letiště pak cestujícím nabídlo náhradní autobusovou dopravu.
1: Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
4: Čeští hokejisté ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Dnes od 20:20 si zahrají se Slovinskem. Hokejisté Finska vstoupili do mistrovství světa v Curychu ve skupině A výhrou nad Německem 3-1. Do dvoubrankového vedení se dostali díky dvěma využitým přesilovkám.
5: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
6: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
7: Eastgate.
8: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
7: Využijte naší nabídku do konce června.
8: Vaše brána k novému bydlení.
7: Sledujte Eastgate Brno.
9: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Počítejte, že dneska odpoledne začíná brněnská muzejní noc, tak bude frmol v centru města Brna po 18. hodině. Jinak teď momentálně byste Brnem Jižní Moravou měli projet bez větších komplikací. Kdyby cokoliv, tak nám dejte vědět na linku řidičů.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Máte s Krokodýlem, hrajeme hit za hitem, už máte naši aplikaci?
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Jasně, že jo, celý víkend vám dáváme tipy, kam vyrazit, no a navíc běží velká soutěž s Rádiem Krokodýl o vstupenky, trička, kšotovky a tušky Open Depo Festu. Máme pro vás balíček, no a podmínkou je samozřejmě odpovědět na naši soutěžní otázku, tak nás dobře poslouchejte, krokodýláci. Mám taky nápovědu, kolikátého se Open Depo Fest koná. To vám prozradím už teď, 23. května, dneska odpoledne se na tuto otázku ještě zeptám, krokodýláci. Soutěžíme o dvě volné vstupenky na festival otevřeného depozitáře Moravské galerie Brno na ulici Terezy Novákové 64A v Brně Řečkovicích. Tak se nás držte.
2: Víš, co je Open Depo Fest?
3: Ne, ale vím, co je Open Depo. První otevřený depozitář umění a designu v republice. Je v Brně Řečkovicích a patří k Moravské galerii, která v něm má uložené a pravidelně ukazuje své sbírky.
2: Tak to je mega, protože na Open Depo Festu se podíváš dovnitř. A kromě toho si můžeš zkusit japonskou keramiku, malbu zátiší, zdobení hraček nebo sledovat mistry skláře. K tomu zábava pro děti, divadlo Labutě a večer Kapitán Demo.
3: To je fakt mega. Tak jdem?
2: Tak jdem. Sobotu 23. května od 13 do 22 hodin. Open Depo Fest.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Co jet na nákupy do Olympie Brno?
4: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
0: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
4: Že bych se taky svezla.
0: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
5: Izomat stavebniny.
6: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
7: Cemix fasáda, trvalá paráda.
6: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
8: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluiconecto.cz.
9: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
10: Aj.

0: Jste s Krokodýlem, tady vaše rádio, máme tady taky naši rubriku, kde podporujeme omezování mobilů ve školách během výuky, který má pozitivní vliv právě na děti. I o tom právě teď.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Petr Novář, víte, zákonní školy Kamínky. Zákaz mobilních telefonů mám už přes 2 roky a je to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem v té své praxi udělal, protože nám absolutně odpadly jakékoliv starosti s šikanou formou natáčení učitelů, natáčení žáků mezi sebou, fotcení a tak dále. A rozhodně to bylo teda rozhodnutí, které přineslo větší klid a určitě se nám velice osvědčilo.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Vojenská muzejní noc s rádiem Krokolík.
1: Se otevřou galerie po celém Brně, po celé Jižní Moravě, taky muzea. No a my se jdeme podívat do Moravské galerie. Eva Karlčíková na telefonu.
2: Moravská galerie se do Brněnské muzejní noci zapojuje jako koordinátor celého programu a zároveň má svůj vlastní program. Odehraje se ve dvou našich budovách na Husově ulici. V umělecko-průmyslovém muzeu bude program zasvěcen módě. Začne módní přehlídkou v 18 hodin. Pokračovat bude workshopem inspirovaným výstavou módního tvůrce Jana Černého. Návštěvníky čekají taky komentované prohlídky v dotecích Liběny Rochové a tak dále. S našimi lektory se podívají expozit a výstav v Pražákově paláci a přímo kurátoři je provedou výstavou za a proti Rudolfa Sikory. Právě na tuhle výstavu je navázaná i tvůrčí dílna pro malé a velké. Nejmenší si palác užijí s robokočkou a sklouznout se mezi patry moderního a nového umění může každý. Večer lze zakončit na nádvoří obou budov, kde budou otevřené kavárny, bary a atmosféru pod mrakem i u Morkalu dotvoří DJské sety.
1: V sobotu Brněnská muzejní noc i s Moravskou galerií.
0: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 101 tisíc korun.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
0: Rádio Krokodýl.
4: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Haló, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžeme rozsvítit?
9: Je to tajný.
8: Takže, pohraj jste.
9: Heneš, long story short, tady.
8: Brňák, Dian, jsem tu.
9: Hora,
8: Jamaja. Taky.
9: Dobrý.
8: Jdeme.
9: Jedu.
8: Hořák.
9: Zapínám.
8: Krájím.
9: Šlehám.
8: Sedím.
9: Strouhám.
8: Flambuju.
9: Hasím.
8: Slejvám.
9: Utírám.
8: Solím.
9: Pepřím.
8: Servíruju.
9: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival.
9: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
10: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na

0: německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko příští víkend do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už příští víkend 23. a 24. května.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Radio Krokodýl.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: Dneska tam máme převážně zataženo deštivo, zítra čekejte už polojasno, teploty budou kolem 13 stupňů Celsia.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Výsuvné sloupky v centru města jsou nově opatřené chytrými senzory, které automaticky pouští vozidla integrovaného záchranného systému, vybavená jednotkou pro komunikaci. Díky tomu už nemusí kontaktovat dispečink, jako tomu bylo doteď. Do budoucna by to mohlo stejně fungovat také s vozy městské policie nebo SAKO Brno. Hygienici v Česku dál řeší epidemii žloutenky typu A. Od začátku roku evidují stovky nových případů. Nejvíc nakažených je dlouhodobě v Jihomoravském kraji a v Praze. Naopak například Královéhradecký nebo Pardubický kraj hlásí jen jednotky případů. Kuriozní incident se odehrál v Sydney. Muž si chtěl jít ráno zaplavat, ale omylem se ocitl přímo na mole během Australian Fashion Week. Když si ve vodě uvědomil, že kolem něj jsou modelové, rychle pochopil, že se nečekaně stal součástí přehlídky. Záběry jsou virálními a baví lidi po celém světě.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
6: Důležitý první krok čeští hokejisté zvládli. V úvodním utkání mistrovství světa ve švýcarském Friburgu porazili Dánsko 4-1. Hokejisté Kanady porazili na úvod mistrovství světa Švédsko 5-3 a vyšli tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
8: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
9: Eastgate.
10: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
9: Využijte naší nabídku do konce června.
10: Vaše brána k novému bydlení.
9: Sledujte Eastgate Brno.
11: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Počítejte, že dneska odpoledne začíná brněnská muzejní noc, tak bude frmol v centru města Brna po 18. hodině. Jinak teď momentálně byste Brnem Jižní Moravou měli projet bez větších komplikací. Kdyby cokoliv, tak nám dejte vědět na linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: krásné odpoledne z Krokodýla, tak co už máte naší aplikaci?
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokolí.
1: Muzea a instituce se otevírají v 18 hodin. Začíná Brněnská muzejní noc. Jehož hrdým mediálním partnerem je Rádio Krokodýl. No a co nás čeká například Turistické informační centrum města Brna, co pro vás připravilo? Hana Banovská na telefonu.
2: Trest Brno bude v rámci muzejní noci do 4 objektů brněnského podzemí s 20% slevou. V labirintu podzelným trhem čeká návštěvníky speciální program, který jim dá nahlédnout do toho, jak se měšťané v minulosti vypořádávali se starostmi všedních dnů. V kostnici u svatého Jakuba si užijí noční prohlídku při svíčkách. Pro děti i dospělé pak bude připravený program ve sklepě pod novou radnicí, který je plný brněnských pověstí, vodníků a historie. A největším zpřístupněným krytem civilní obrany v Brně, krytem Denis, je pak provedou postavy z různých časových období historie tohoto objektu. Kine Art se můžete těšit na kombinaci filmového a videoherního programu, a to pro děti i pro dospělé. Vstupenky do podzemí Kine Art doporučujeme zakoupit dopředu na stránkách jednotlivých míst.
0: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Více na krokodýl.cz.
3: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
4: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
5: Moravská galerie se na vás těší. Oslava prvních narozenin jedinečného otevřeného depozitáře bude i díky vám velká. Open Depo Fest se vším všudy pro celou rodinu. V sobotu 23. května od 1 do 10. S reálnými umělci, s kurátory, s kafem a zmrzlinou, s jídlem, pitím, pohodou. Ahoj v Brně Řečkovicích.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Tati! Nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku. Venkovní část plná zábavy je otevřena.
7: Tak pojďme.
8: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
10: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
11: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
12: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
15: Je dobré mít dobré přátelé.
0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Jste s Kroku dílem, tady vaše rádio, máme tady taky naši rubriku, kde podporujeme omezování mobilů ve školách během výuky, který má pozitivní vliv právě na děti. I o tom právě teď.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Zdeněk Šlapal, jsem ředitelem základní školy Morávkova ve Výškově. Ohledně mobilních telefonů, ty máme ve škole zákaz používat z důvodu toho, že žáci více spolu mluví, mají možnost se připravit na hodinu a nejsou závislí tedy po tu dobu dopoledne na těch sociálních sítích.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lásky čas.
1: Jasně, že jo, mají krokodýláci, lásky čas a my jsme pro vás měli opravdu luxusní soutěž. Soutěžilo se o nádherné kytice a taky luxusní šperk na ušnice v hodnotě 20 000 korun od korbičky. Stačilo napsat originální vyznání své, no a nejvíc nás zaujala posluchačka Katka z Horonína, budoucí maminka, a krokodýl dorazil na předání tohoto šperku přímo do korbičky.
2: Krokodýláci, tak je to tady, začíná předávání a vrchol naší májové soutěže.
3: Takže já vás moc zdravím, jmenuji Luboš Korbička, dneska jsme u mě v ateliéru šperku na Rybničku a dneska předáváme nádherné náušnice s obchamáneny výherkyně Katce, tak doufáme, že budou dělat radost a že se budou moc líbit.
2: Katku tady máme, tak Katko, dochází k tomu předávání, co na to říkáte?
4: Moc děkuju, jsou krásné.
2: Vy vlastně máte těsně před porodem, že jo?
4: Ano, za týden jsou ve středu.
2: Pojďte nám říct, jak jste soutěžila.
4: No, napsala jsem, že čeká miminko a že ho mám teprve v břiše, ale už ho moc miluju, už se ozývá, brácha se na něho moc těší a my všichni. A že vlastně se dává mamince nějaký dárek po porodu, že bych taky nějaký ráda, ale není to tak důležité, že důležité je, aby byl zdravý.
1: Gratulujeme Katce z Horonína, vítězka naší májové soutěže.
0: Je tady máj, lásky čas.
5: Haló? Jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže, pohrají jste?
6: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora, Jamaja, taky.
5: Dobrý.
6: Jdeme.
5: Jedu.
6: Hořák, zapínám, krájím.
7: Šlehám, cedím.
6: Strouhám.
5: Flambuju. Hasím.
6: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
5: Servíruju.
6: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
9: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
10: LP omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
11: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
12: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
13: Aktuálně z Brna.
14: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Běrncenově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
15: Vaše město Brno.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Právě probíhá oprava plynovodu na stezce okolo Svitavy. Co to znamená pro chodce nebo cyklisty, uslyšíte za chvilku.
1: A teď už také pozvánka za kulturou.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Zářivá verbež nabízí divadlo Reduta v 19 hodin. Komedii Anděl v lihu nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. A představení Zpráva pro Minervu 2 nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
1: A po 14. hodině Glide. Osmdesátková klasika Whitney Houston.

0: a taky Sebastian Toulavá. Za půl minuty tu máme 14. hodinu.
1: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A jak to vypadá s počasím? Teploty Brno aktuálně 13 stupňů, stejně tak je v Břeclavi, Blansko a Vyškov hlásí 10 stupňů Celsia, Znojmo 12 a v Hodoníně měříme 11 stupňů Celsia. Dnes bude převládat zataženo, případně skoro zataženo, odpoledne by srážky měly mít podobu převážně přeháněk nebo občasného deště a spíše výjimečně se může objevit bouřka. Později večer budou přibližně ze západní poloviny kraje srážky pozvolna ustupovat, no a denní maxima 10 až 13 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Až do 30. září probíhá oprava plynovodu na stezce okolo Svitavy v úseku Hladíkova Masná. Obchozí trasa pro chodce vede po druhé straně řeky. Cyklisté pojedou po Zvěřinově, Elišky Krásnohorské a Řehořově. Česká pošta oznámila zavření 9 poboček. Provozovny vedl obchodní partner, který podle České pošty vykázal schodek v řádu 100 tisíců korun. Lidé však o peníze, které měly jít na vyplacení důchodu nebo poukázek, prý nepřijdou. Pošta je chce po obchodním partnerovi vymáhat právně. Po letech čekání a spekulací o tom, kdo v roli agenta 007 nahradí Daniela Craiga, začaly castingy na příštího Jamese Bonda. Mezi favority bookmakerů je 5 britských herců a 1 Australan. Zatím však není jasné, kdy bude role obsazena. Od premiéry poslední Bondovky Není čas zemřít, ve které nyní 58-letý Craig agenta 007 stvárnil naposledy, uplynulo 5 let. Češi! Po úspěšném začátku proti Dánům dnes čeští hokejisté ve druhém zápasu na mistrovství světa ve Friburgu nastoupí proti Slovincům. S dánským týmem si svěřenci Radima Rulíka poradili 4-1 po brankách Dominika Kubalíka, Daniela Voženílka, kapitána Romana Červenky a Matěje Blímla. O další vítězství se pokusí proti Slovincům opět od 20-20.
5: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
6: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
7: Eastgate.
8: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
7: Využijte naší nabídku do konce června.
8: Vaše brána k novému bydlení.
7: Sledujte Eastgate Brno.
9: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D1 194. a půl kilometr u Brna ve směru na Vyškov tady bouralo osobní auto s nákladním. Na místě počítejte se zhruba kilometrovou kolonou. Na Blanensku na výjezdu z Hrabůvky směrem na Křtiny na místní silnici nabourala dodávka do Zábradlí. Místo je ovšem s opatrností průjezdné. A na Brněnsku v Tišnově na Komenského náměstí u křižovatky s Neumannovou bourala 2 osobní auta. Na místě je blokovaný 1 jízdní pruh. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: sobota s datem 16. května, kdy svůj svátek slaví Přemyslové, Přemkové a Přemečkové, tak všechno nejlepší a nejkrásnější. Jinak po 14. hodině budeme společně soutěžit. No a mám pro vás také tip, kam můžete vyrazit. Buďte s námi a užívejte sobotu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zase jedna falešná, povídá host při placení útraty 100 korunů. Ale vždyť je pravá divý sečišník. Není, je falešná. Opouští mě, když ji nejvíc potřebuji.

hráč ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Krokodýl cestovatel.
2: Krokodýláci, je to tady. Máme tady soutěžní kolo Víkend speciál Krokodýl cestovatel. No a dnes, prosím pěkně, pro vás mám volný vstup pro dvě osoby na festival otevřeného depozitáře Moravské galerie Brno na ulice Terezy Novákové 64A v brněnských Řečkovicích. K tomu výherce získá originální balíček Open Depo Fest, který obsahuje tričko, kšiltovku a tušku. Číslo do studia je 603 103 103. Volat mi můžete právě v tuto chvíli. No a tuhle skvělou cenu můžete vyhrát, pokud uhodnete správnou odpověď na moji otázku. Tak vidím, že už to tady bliká. Halo, halo, kdo pak je na lince? Kdo se dovolal? Nevadí, šanci dávám někomu dalšímu. Linka do studia 603 103 103. No a mám pro vás parádní cenu, volný vstup pro dvě osoby na festival otevřeného depozitáře Moravské galerie Brno a k tomu krásný originální balíček Open Depo Fest. Halo, halo, kdo pak je na lince? Slyšíme se, halo, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo je na lince?
3: Tady David Bír.
2: Davy, já tě zdravím, prosím tě, budu potřebovat správnou odpověď na moji otázku a pokud ji uhodneš, tak mám pro tebe dvě vstupenky a originální balíček. Jsi připravený hádat?
3: Jo, dobře.
2: Tak jo, jdeme na to společně. Kolikátý v republice je brněnský otevřený depozitář? Zkus hádat.
3: Pátý.
2: Tak bohužel správná odpověď to není, nevadí, šanci dávám někomu dalšímu, měj se krásně, ahoj. Linka do studia 603 103 103, šance je v tuto chvíli pro někoho dalšího z vás, krokodýláci, a výhrou jsou dvě volné vstupenky na festival otevřeného depozitáře Moravské galerie Brno a originální balíček Open Depo Fest. Halo, kdo pak je na lince?
4: Ahoj, tady Iveta.
2: Ivi, já tě zdravím, ty tušíš správnou odpověď?
4: Já si myslím, že to je první.
2: No a myslíš si to úplně naprosto správně a já moc gratuluju.
4: Wow, to je pecka, děkuji moc.
2: Tak doufám, že si to moc užiješ. Ještě jednou velká gratulace, vydrž mi prosím na lince.
4: Děkuju.
1: Radio Krokodýl. Moravská galerie se na vás těší. Oslava prvních narozenin jedinečného otevřeného depozitáře bude i díky vám velká. Open Depo Fest se vším všudy pro celou rodinu. V sobotu 23. května od 1 do 10. S reálnými umělci, s kurátory, s kafem a zmrzlinou, s jídlem, pitím, pohodou. Ahoj v Brně Řečkovicích. Radio Krokodýl. Janča Houbová.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.30.

0: Glide za malou chvíli, Florida Whistle, nebo taky Whitney Houston. A teď už také, komu Krokodýl pomáhá?
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Ahoj Krokodýle, tady Monika. Mám kolegyni samoživitelku, která je v tíživé životní situaci, má dluhy a výživné na syna dostává sporadicky. Její syn Honzík v září nastoupil do první třídy. Maloval mu pokojíček a chce ho postupně zařizovat. Tak mě napadl Krokodýl, rádio, které pomáhá. Kolegyně by uvítala zařízení do dětského pokoje, udělalo by to radost nejen jí, ale hlavně malému Honzíkovi.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a malý Honzík už se těší z nového pokojíčku.
2: Když jsem to kolegyni řekla, měla velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
1: Krokodýláce, teď už také slibovaný tip, kam můžete dnes vyrazit. Už tuto sobotu nás čeká Brněnská muzejní noc rádiem Krokodýl. Od 18. hodiny až do půlnoci se otevřou muzea a galerie po Brně. Budete si je moci projít v noci. Krokodýl je hrdým mediálním partnerem, no a zavítat můžete třeba do Technického muzea Brno. Více už prozrazuje Barbora Kopecká.
2: Technické muzeum v Brně si pro návštěvníky Brněnské muzejní noci připravilo opět pestrý program a tentokrát převážně s policejní tematikou. Jemuž bude předcházet i doprovodná akce přehlídka automobilové techniky ve venkovním areálu muzea, a to v čase od 10 do 16 hodin. Můžou se také svést historickými autobusy z muzejních sbírek. Pro fanoušky historických vozidel tak máme připravenou i navazující akci Muzeum v pohybu, a to od 15.45 na okružní trase z Králova pole až na náměstí Svobody a zpět. No a potom už od 18 hodin do půlnoci následuje tradiční muzejní noc ve vnitřních i venkovních prostorách muzea.
1: Děkujeme, tolik Barbora Kopecká z Technického muzea Brno.
0: Radio Krokodýl. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 101 000 korun.
3: Haló? Jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžem rozsvítit?
5: Je to tajný.
3: Takže,
5: pohraj jste.
4: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
5: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
6: Šlehám,
4: sedím.
6: Strouhám,
3: flambuju.
7: Hasím.
4: Slejvám. Utírám, solím. Pepřím.
7: Servíruju.
4: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
0: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonekto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonekto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonekto. www.fluiconecto.cz.
9: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás.

0: Jason Derulo, Want to Want Me, za malou chvíli 15. hodina s vámi Janče Houbová a taky aktuální zprávy s Peťou, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, jak už od nás víte, v Brně se dnes koná muzejní noc, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko příští víkend do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už příští víkend 23. a 24. května.
6: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 15. hodině zpěvačka Pink So What.

0: a novinka od kapely Jelen, Všude zdejší.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá, všude dobře, doma nejlíp, mraky začnou se smát.
0: Máme 14 hodin a 57 minut.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Dnes bude převládat zataženo, případně skoro zataženo. Odpoledne by srážky měly mít podobu převážně přeháněk nebo občasného deště a spíše výjimečně se může objevit bouřka. Jak to vypadá aktuálně s teplotami? Brno 13 stupňů, Břeclav taktéž, Blansko hlásí 10 stupňů, Vyškov taktéž 10 stupňů, 11 stupňů měří na Hodonínsku, no a ve Znojmě je aktuálně 12 stupňů Celsia. Nejvyšší denní maxima 10 až 13 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: V Brně se dnes koná muzejní noc. Letos se do ní zapojí 26 institucí na 52 místech v Brně a okolí. Večerní program opět připravili například knihovny. Podruhé se zapojí kostel svatého Jakuba,

0: který za zvýhodněné vstupné zpřístupní multimediální expozici v Krovech. Koordinátorem programu Muzejní noci je Moravská galerie Brno, která dnes otevře budovu Pražákova paláce a Umělecko-průmyslového muzea. Muž, který je podezřelý z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil vzácnou relikvii do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Odborníci teď zkoumají, jak je možné dostat ji ven. Pachatel předtím, než lebku zalil betonem, ji měl uložit do jakési duté schránky. To by ji mohlo částečně ochránit. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dnů. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna. Prodloužení předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Vypršet mělo zítra. Češi! Mistrovství světa v ledle hokeji na rádiu Krokodýl. Čeští hokejisté začali vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem Čechů budou dnes Slovinci. Utkání začne ve 20:20.
1: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
2: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hackers toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
3: Eastgate.
4: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
3: Využijte naší nabídku do konce června.
4: Vaše brána k novému bydlení.
3: Sledujte Eastgate Brno.
5: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
7: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na dálnici D1 194. a půlý kilometr u Brna ve směru na Vyškov tady bouralo osobní auto s nákladním. Na místě počítejte se zhruba kilometrovou kolonou. Na Blanensku na výjezdu z Hrabůvky směrem na Křtiny na místní silnici nabourala dodávka do Zábradlí. Místo je ovšem s opatrností průjezdné. Na Brněnsku v Tišnově na Komenského náměstí u křižovatky s Neumannovou bourali dva osobáky. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte, no a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minuty po 15. hodině, s vámi Janča Houbová, krásné sobotní odpoledne. No a za malou chvíli se mnou ve studiu také Honza Žanek Hlaváček.
1: Zdar, jak jsem jas krok, sní. Gomide, co to je? Deková fuska?
0: Hantec už za malou chvíli, tak si na to počkejte a 15. hodinu nám otevírá Alexandra Sten, Mr. Sexobeat.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se Pavel v hospodě kamarádům. To byste nevěřili. Našemu malému Cyrilkovi je teprve 3/4 roku a když mě vidí, tak křičí táta. To se nediv. Takový prcek ještě neví, co mluví.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Všude je fajn a v Brně určitě nejlíp. A teď už také lekce brněnského Hantecu společně s Žankem Hlaváčkem. Žány, vítej.
2: Zdar jak svíňa skoro k sní. Gomidy, co to je? Deková fuska?
1: No krokodýláci, tak co by to prosím mohlo být?
3: Stará ponožka.
4: Rozbitá ponožka.
5: Prostě jadla.
6: Ponožka z deky.
7: Vánoční ponožky.
1: Ponožka z deky. Žanko, prosím, jak je to správně?
2: Deková fuska je smradlavá ponožka. Vojta Iksl, hned si je běžte vyměnit a mějte betelný den.
1: Tak parádní slovíčko, tolik Žanek Hlaváček a brněnské Hantec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Poslouchej rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce.
8: Po cestě ho čeká několik úkolů.
0: A ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle.
8: Vyhraje první, nejpřesnější tip.
0: Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
9: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
0: Rádio Krokodýl. Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
10: Víš, co je Open Depot Fest?
11: Ne, ale vím, co je Open Depot. První otevřený depozitář umění a designu v republice. Je v Brně Řečkovicích a patří k Moravské galerii, která v něm má uložené a pravidelně ukazuje své sbírky.
10: Tak to je mega, protože na Open Depot Festu se podíváš dovnitř. A kromě toho si můžeš zkusit japonskou keramiku, malbu zátiší, zdobení hraček nebo sledovat mistry skláře. K tomu zábava pro děti, divadlo Labutě a večer Kapitán Demo.
11: To je fakt mega. Tak jdem?
10: Tak jdem. V sobotu 23. května od 13 do 22 hodin. Open Depot Fest.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
12: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
13: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
14: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
15: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
14: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
15: Že bych se taky svezla.
14: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
16: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
17: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Tereza Kendlová, Schody z nebe. No a představte si, krokodýláci, že v Brně máme nové pracanty, co zodpovídají za trávu. V brněnských Žabovřeskách se nově o trávu starají dvě ovečky. Městská část spustila pilotní projekt ekologického spásání trávy a douploceného prostoru. V Královopolské ulici umístila dvě roční ovce, které mají přirozeně posekat vybranou plochu. Po spasení trávy radnice přesune na další místo. Vedení městské části prosí lidi, aby zvířata nekrmili, nebyli hluční a kolem výběhu vodili psy na vodítku. To je jasné, aby měli ovečky klid na práci. Teď už také Kelly Clarkson na Stronger na Krokodýlu.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Kelly Clarksona teď už také krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. V banku krokodýla 101 300 korun, která samozřejmě tato částka může být vaše, pokud uhodnete tento zvuk. No a co by to mohlo být, tak to mi můžete volat právě teď. Do studia číslo je 603 103 103.
0: Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Soutěž, ve které jsme rozdali už téměř 3 miliony korun a ve které aktuálně soutěžíme o částku 101 300 korun na lince 603 103 103. První a nejrychlejší volající, pan Petr.
2: Dobrý den, Petr.
1: Petře, já vás zdravím, připomenu pro úplnost krokodýlí zvuk. A váš tip, co by to mohlo být, zní prosím jak?
2: Můj tip je zastrčení SIM karty do telefonu.
1: Typu rozumím, arbitr taky, ovšem teď jde o to, jestli je správný, tak pojďme na to. Tak bohužel správný tip to není.
2: Děkuji, mějte se, nashledanou.
1: Mějte se taky, nashledanou. Krokodýláci, a vy nezoufejte, protože to znamená jediné, navyšujeme bank a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: Pusťte slunce do svého domova.
4: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
3: A pozor, akce.
4: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
7: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
6: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
7: No přece od Klimastylu z Hodonína.
8: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
9: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
10: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
11: Kde jste všichni?
10: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
12: Transport show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
13: Aktuálně z Brna. Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Běrncenově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
14: Vaše město Brno.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Wanty & Kulty The Magic Key hit z roku 2003. No a krokodýláci, víte, že fandíme školám, které omezují mobilní telefony na školách. A nyní si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Josef Jelínek a jsem ředitelem na základní školu Městská 23 na Brně v Řečkovicích. Je tomu 5 let zpátky, co jsme telefony zakázali se pozděním a souhlasem rodičům a i nadále nás to rodiče podporují, takže mi i nadále do školy se nám vrátila komunikace, zvětšila se nám slovní zásoba, děti u přestávkách spolu komunikují, chodí ven, jsme šťastní jako blechy, jsme rádi, že se dá ve škole fungovat i bez telefonních zařízení.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
0: Krokodýláci, a co bude ve zprávách v 16 hodin, tak to ví Peťa Papančevová.
3: Přeji hezký den. Postoupit umělé oplodnění nejspíš budou moci také nezadané ženy, i o tom už za chvilku.
0: A z hitu Krokodýla po 16. Shakira. Australská partička Men at Work. Taková osmdesátková pohodička, no a k tomu taky novinka Eva Farna. Je to tak správně, jen se neumím loučet. Za půl minuty tu máme 16. hodinu.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.

0: počasí.
1: A jak to vypadá s počasím? Aktuální teploty v Brně a na jižní Moravě okolo 12 stupňů Celsia. Teď se nám teda v Brně vyjasnilo, nicméně ve zbytku jižní Moravy převládá zataženo oblačno. Odpoledne by srážky měly mít podobu převážně přehánek nebo občasného deště a spíše výjimečně se může objevit bouřka. Jak to bude vypadat v neděli? Očekává se velká oblačnost a teploty příjemnější než dnes mezi 13 až 16 stupni Celsia.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezký den.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: V místech, kde stávala brněnská velká synagoga, včera poprvé po mnoha desetiletích zazněly šabatové písně a modlitba na památku zemřelých. Synagogu v roce 1939 vypálili nacisté. Parcela na náruží Přízovy a Spálené zůstala nezastavěná a v posledních týdnech tam pracovali archeologové. Zájemci si mohou odkryté základy prohlédnout o tomto víkendu u příležitosti festivalu Open House Brno. Podstoupit umělé oplodnění nejspíš budou moci také nezadané ženy. Uvažuje o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Návrh teď posuzuje etická komise rezortu. Po umožnění umělého oplodnění pro ženy bez partnera volají někteří lékaři už delší dobu. V současnosti mohou zákrok podstoupit pouze ženy, které partnera mají. Cestující pátečního letu z Bratislavy do Košic zažili krátce po startu nepříjemné chvíle. V kabině se totiž objevil zvláštní zápach a posádka následně oznámila návrat na letiště Milana Rastislava Štefánika. Po přistání vyšlo najevo, že letadlo zasáhl blesk. Letiště pak cestujícím nabídlo náhradní autobusovou dopravu.
0: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
3: Čeští hokejisté ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Dnes od 20:20 si zahrají se Slovinskem. Hokejisté Finska vstoupili do mistrovství světa v Curychu ve skupině A výhrou nad Německem 3-1. Do dvoubrankového vedení se dostali díky dvěma využitým přesilovkám.
4: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
5: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
6: Eastgate.
7: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
6: Využijte naší nabídku do konce června.
7: Vaše brána k novému bydlení.
6: Sledujte Eastgate Brno.
8: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Jihlavsku na výjezdu z Urbanova směrem na Telč bourali dva osobáky, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a zasahují tam záchranáři. D1 124. kilometr směrem od Prahy na Brno, tady pozor na porouchané vozidlo. Dávejte na sebe pozor, krokodýláci, šťastnou a bezpečnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
8: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
0: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Ladíte krokodýla v sobotu 16. května, kdy svůj svátek slaví všichni nositelé jména Přemysl, tak Přemečkové všechno nejlepší a nejkrásnější. Za malou chvíli budeme společně opět soutěžit s rubrikou Krokodýl cestovatel a také budu pro vás mít tip, kam dnes můžete vyrazit, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Skončil pobyt jednoho turnusu, kdy si náhle právě skončivší rekreant vzpomněl na zapomenutou věc. Vrátil se ke svému bývalému pokoji, který byl zamčen, protože už jej zabydleli novomanželé. A z pokoje se ozývalo, čí je to kolínko? Moje. Čí to jsou prsíčka? Moje. Rekreant už to nevydržel, zabouchal na dveře a zavolal, prosím vás, až přijete na ten deštník, tak ten je můj.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Krokodýláci, a je to tady, pokračujeme s rubrikou Víkend speciál, kde budeme prosím pěkně soutěžit o vstup na jedno speciální místo v brněnských Řečkovicích. Co teda je v soutěži? Mám pro vás volný vstup pro dvě osoby na festival otevřeného depozitáře Moravské galerie Brno na ulici Terezy Novákové 64A v Brně Řečkovicích. K tomu mám pro vás taky originální balíček Open Depo Fest, který obsahuje tričko, kšiltovku a tušku. Víc nepotřebujete, takže pokud chcete soutěžit, tak neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103. No a vyhrát můžete, pokud odpovíte správně na otázku. Halo, halo, kdo pak je na lince?
2: Dobrý den, tady je Roman.
1: Romane, já vás zdravím, tak můžeme jít hádat?
2: Ano, můžeme to zkusit.
1: Tak pojďme na to, co si můžete na Open Depo Festu vyzkoušet? Vzpomeňte si alespoň na jednu aktivitu.
2: Tak nějaký ten workshopy, dílničky.
1: Já zkusím dát nápovědy, protože si myslím, že to je přece jenom poměrně těžké, takže můžete si vyzkoušet a zkusíte vybrat správnou odpověď. Takže japonskou keramiku, malbu zátiší, zdobení hraček. Co myslíte?
2: Tu keramiku.
1: A máte úplnou pravdu. Je to správná odpověď, takže velká gratulace, vydržte mi na lince, ano?
2: Ano, děkuji.
0: Radio Krokodýl. Víš, co je Open Depo Fest?
3: Ne, ale vím, co je Open Depo. První otevřený depozitář umění a designu v republice. Je v Brně Řečkovicích a patří k Moravské galerii, která v něm má uložené a pravidelně ukazuje své sbírky.
0: Tak to je mega, protože na Open Depo Festu se podíváš dovnitř. A kromě toho si můžeš zkusit japonskou keramiku, malbu zátiší, zdobení hraček nebo sledovat mistry skláře. K tomu zábava pro děti, divadlo Labutě a večer Kapitán Demo.
3: To je fakt mega. Tak jdem?
0: Tak jdem. Sobotu 23. května od 13 do 22 hodin. Open Depo Fest. Radio Krokodýl. Janča Houbová.
4: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko příští víkend do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už příští víkend 23. a 24. května.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
0: Je dobré být spolu.
8: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Novinka na Krokodýlu Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si? Za malou chvíli Alicia Dixon nebo taky Celine Dion a Jewel Knight a za malou chvíli se také podíváme na brněnskou muzejní noc s rádiem Krokodýl, tak buďte s námi.

0: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
1: Krokodýláce, teď už také slibovaný tipka, můžete vyrazit. Už tuto sobotu nás čeká Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl. Už od 18. hodiny až do půlnoci se otevřou muzea a galerie po Brně a budete si je moci projít v noci. Krokodýl je hrdý mediální partner, no a zavítat můžete třeba do muzea města Brna. V tuto chvíli už pokračuje z muzea města Brna Zbyněk Šolc.
2: Muzeum města Brna v rámci muzejní noci otevře nejenom hrad Špilberg, kde otevřeme nové expozice, jako třeba multimediální prezentace kaple křížů nebo speciálně barokní lékárnu, ale především, co chceme návštěvníku nabídnout, tak je muzeum po tmě. Se má trochu jiný zážitek, trochu muzeum a sbírky zažít jinak.
1: No tak to určitě využijte, běžte si zažít pěkně muzeum po tmě a vyražte na Brněnskou muzejní noc s rádiem Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16. 30. LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
5: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Je to tajný.
6: Takže, pohraj jste.
7: Heneš, long story short, tady.
8: Brňák, Dian, jsem tu.
9: Hora, Jama, já taky.
6: Dobrý.
7: Jdeme.
9: Jedu.
7: Hořák, zapínám, krájím.
8: Šlehám, cedím.
7: Strouhám.
8: Flambuju.
6: Hasím.
7: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
6: Servíruju.
7: To bude legendární hostina.
10: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Changes, chvíli před 17. hodinou. S vámi Janča, taky Peťa Papančová, která má aktuální zprávy, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, jižní Moravu dál trápí žloutenka typu A, i o tom už za chvilku.
0: A teď už také pozvánka do divadla.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Zářivá verbež nabízí divadlo Reduta v 19 hodin. Komedii Anděl v lihu nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. A představení Zpráva pro Minervu 2 nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitu Krokodýla po 17. hodině End of Beginning. Osmdesátka Taylor Dane. A klasika Lucie. Za minutu tu máme 17. hodinu.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Brno a jižní Morava aktuálně převládá zataženo oblačno a k tomu teploty okolo 12 stupňů Celsia. Odpoledne by srážky měly být převážně, nebo měly by mít podobu převážně přeháněk nebo taky občasného deště. Jak to bude vypadat na večer a v noci? Obloha zůstane většinou zatažená, zpočátku zejména ve východní části se může vyskytovat na řadě míst déšť. No a podle meteorologů v neděli se taktéž očekává velká oblačnost. Teploty ovšem o trošku příjemnější dnes, že dnes mezi 13 až 16 stupně Celsia.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně

0: přeji hezkou sobotu.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: Výsuvné sloupky v centru města jsou nově opatřené chytrými senzory, které automaticky pouští vozidla integrovaného záchranného systému, vybavená jednotkou pro komunikaci. Díky tomu už nemusí kontaktovat dispečink, jako tomu bylo doteď. Do budoucna by to mohlo stejně fungovat také s vozy městské policie nebo SAKO Brno. Hygienici v Česku dál řeší epidemii žloutenky typu A. Od začátku roku evidují stovky nových případů. Nejvíc nakažených je dlouhodobě v Jihomoravském kraji a v Praze. Naopak například Královéhradecký nebo Pardubický kraj hlásí jen jednotky případů. Kuriozní incident se odehrál v Sydney. Muž si chtěl jít ráno zaplavat, ale omylem se ocitl přímo na mole během Australian Fashion Week. Když si ve vodě uvědomil, že kolem něj jsou modelové, rychle pochopil, že se nečekaně stal součástí přehlídky. Záběry jsou virálními a baví lidi po celém světě.
2: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
0: Důležitý první krok čeští hokejisté zvládli. V úvodním utkání mistrovství světa ve švýcarském Friburgu porazili Dánsko 4-1. Hokejisté Kanady porazili na úvod mistrovství světa Švédsko 5-3 a vyšli tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje.
3: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
4: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
5: Eastgate.
6: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
5: Využijte naší nabídku do konce června.
6: Vaše brána k novému bydlení.
5: Sledujte Eastgate Brno.
7: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
9: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na dálnici D1 203 km směrem od Vyškova na Brno tady stojí odstavená dodávka, tak dávejte pozor. Na Znojemsku na příjezdu do Polánky směrem od Ivančic taktéž stojí porouchané vozidlo, tak pozor na něj. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

17. hodina je tady, přátelé, za hodinku už nám začíná brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl, tak určitě vyražte a využijte tuto parádní příležitost podívat se do různých muzeí a galerií po celém Brně. Jinak 17. hodinu na v tuto chvíli startuje Kapitán Demo a Zlatíčka a těšit se už za malou chvíli můžete na Jirku Wienera a po 18. hodině společně s ním odstartujete hitparádu Krokodýla. Tak buďte s námi a krásnou sobotu.

0: Pojď sem.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Host studuje jídelní lístek. Pane vrchní, ta hovězí pečeně je vepřová nebo kuřecí?

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Nové horské kolo za 35 tisíc korun. Vy typujete za dlouho, když vyrazím na kole. Dojedu tady z centra města Brna z Gorkého 45 k doprodejný Element Store u M Paláce. Po cestě je potřeba udělat několik úkolů. Vyfotit se u Petrova na Zeleném trhu, u Krokodýla, na Staré radnici, na Svoboďáku a hlavním nádraží. No a vy si tipujete, za jak dlouho to se všechno zvládne. Svůj tip posílejte v minutách a sekundách e-mailem na studio@krokodil.cz. Připište telefon na vás, no a pak už jenom poslouchejte a vyhrávejte.
0: Krokodilí zvuky, pravdy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty, nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 tisíc korun. Více na krokodýl.cz.
3: Element Store Brno, největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
4: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
5: Moravská galerie se na vás těší. Oslava prvních narozenin jedinečného otevřeného depozitáře bude i díky vám velká. Open Depo Fest se vším všudy pro celou rodinu. V sobotu 23. května od 1 do 10. S reálnými umělci, s kurátory, s kafem a zmrzlinou, s jídlem, pitím, pohodou. Ahoj v Brně Řečkovicích.
6: Je dobré mít přítele na celý život.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Brněnská muzejní noc s Rádiem Krokolí.
1: Se otevřou galerie po celém Brně, po celé Jižní Moravě, taky muzea, no a my se jdeme podívat do Moravské galerie. Eva Kadlčíková na telefonu.
2: Moravská galerie se do Brněnské muzejní noci zapojuje jako koordinátor celého programu a zároveň má svůj vlastní program. Odehraje se ve dvou našich budovách na Husově ulici. V umělecko-průmyslovém muzeu bude program zasvěcen módě. Začne módní přehlídkou v 18 hodin. Pokračovat bude workshopem inspirovaným výstavou módního tvůrce Jana Černého. Návštěvníky čekají taky komentované prohlídky v dotecích Liběny Rochové a tak dále. S našimi lektory se podívají expozit a výstav v Pražákově paláci a přímo kurátoři je provedou výstavou za a proti Rudolfa Sikory. Právě na tuhle výstavu je navázaná i tvůrčí dílna pro malé a velké. Nejmenší si palác užijí s robokočkou a sklouznout se mezi patry moderního a nového umění může každý. Večer lze zakončit na nádvoří obou budov, kde budou otevřené kavárny, bary a atmosféru pod mrakem i u Morkalu dotvoří DJské sety.
1: V sobotu Brněnská muzejní noc i s Moravskou galerií.
0: Brněnská muzejní noc s Rádiem Krokolí.
3: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
4: Tak pojďme.
5: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park CZ.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
8: A tož si ty hloupý v takém horku. O tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
7: Říkáš klimatizaci? A od kehože je?
8: No přece od Klimastylu z Hodonína.
9: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
10: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
12: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
13: Kde jste všichni?
12: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
14: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
15: Haló, jsme tu všichni.
16: Já nic nevidím.
15: Nemůžeme rozsvítit?
16: Je to tajný.
15: Takže,
16: pohraj jste.
15: Heneš, long story short, tady.
16: Brňák, Dian, jsem tu.
17: Hora, já Maja, taky.
15: Dobrý.
16: Jdeme.
15: Jedu.
16: Hořák, zapínám, krájím.
15: Šlehám, sedím.
16: Strouhám.
15: Flambuju.
16: Hasím.
15: Slejvám.
16: Utírám. Solím. Pepřím.
15: Servíruju.
16: To bude legendární hostina.
18: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
19: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Neverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
20: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jmenuji se Michala Jedličková, jsem ředitelkou Tyršovy základní školy na Kůldově ulici v Brně. My toto omezení máme již několikátým rokem. Po konzultaci jak s žáky, tak s rodiči jsme to zavedli a máme s tím velmi pozitivní zkušenost, takže celé to považujeme za velmi pozitivní.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: hráčů Krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude Krokodýl hrát na www.krokodil.cz. Hitparáda TOP 50. Každou sobotu po 18. hodině na rádiu Krokodýl. Hitparáda Rádia Krokodýl.
1: Za mikrofonem Krokodýla Jirka Vídarno a teď už po Majálesová hitparáda. Doufám, že jste si užili včerejší Majáles i s Rádiem Krokodýl. Bylo to velké, díky, že jste tam byli s námi, no a teď už přehlídka 50 největších hitů, kterými žijete v Brně na Jižní Moravě. Pojďme na to.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: Na kroku udělal Miley Cyrus, posloucháte hit parádu TOP 50. Jak mi tady píše posluchačka Věrka, která nás poslouchá v Blansku, tak by ráda slyšela Alexe Varena, hit Ordinary. Máme ho tady v hit parádě právě teď.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl, místo 48.

0: Krokudýl, tohle je partička Opět a Radeček. Písnička s názvem Všechno je v pořádku. Tak doufám, že u vás taky. Tady jsou největší hity pro Brno, celou Jižní Moravu. V hitparádě TOP 50.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: Krokodýl, David Guetta, Milky, tak doufám, že si užíváte Krokodýla hitparádu TOP 50. No a teď Eva Max.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 40.

0: Na kroku díl Ava Max, no a teď je trošku zvolníme. Posluchač Michal, který poslouchá ve Vyškově, by rád písničku od Marka Embra. Máme ho tady na kroku dílu právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: Na kroku dílo Mark Amber, no a teď asi trošku, dáme se tak trošku do pohody s Bruno Marsem na kroku dílo právě teď.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 43.

0: Tohle je krokodýla z Bruce Nová, záležitost Bibi Rexa, Faithless, krokodýl, hitparáda TOP 50. No a rovnou přidám jednoho puberťáka od Xindla X.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 41.

0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 38.
1: Leon je tady, Krokodýl, Hitparáda, já jsem Mirka Vínár. Takhle pěkně vám hrajeme třeba i na cesty. Po D1 to už poslouchá pro změnu Pepča, který je poslouchá sobě řidič kamionu a brázdí zrovna teď jich Moravy. Tak ještě než najede na dálnici D2, tak pro něj Ečirena pro vás, co brázdíte ulice nebo jižní Moravu za volantem.
0: Rádio Krokodýl, hit číslo 37.

0: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
1: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
2: Transport Show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 36.

0: Benson Boone, posloucháte Krok, udělá tohle hitparáda Top 50, no a teď je velmi ambiciózní novinka. Novinka, kterou nám zaslal posluchač Víťa, který poslouchá v Řečkovicích. Jennifer Lopez a David Guetta na Krok udělou právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 34. Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save Me Tonight.

0: Jako? Zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 32.

0: Tereza Mašková, Náš příběh. Posloucháte Hitparádu Top 50, já jsem Jirka Wiener. Dáváme šanci brněnským interpretům, tohle je Luci a Hangover. Pohled a také tip z Brna.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 30.

0: takhle vám hraje Krokodýl. Teď je hudební tip od posluchačky Veroniky, která nás poslouchá. V Novém Lískovci máme zahrát BB Rexu Faithless New Relation. Tak máte to tady. Novinka právě teď v našem vysílání.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27. Novinka Rádia Krokodýl.

0: Tady je Krokodýl, tohle je vaše rádio. Máme zahrát taky všem záchranářům, co poslouchají tady v Brně. To je speciálně posádku na Ponavu. Posílám Coldplay, tak pěkný podvečer.
1: Hit paráda rádia Krokodýl. Krokodýlí 26.

0: zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
1: Pusťte slunce do svého domova.
2: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
1: A pozor, akce.
2: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
3: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
4: Víš, co je Open Depot Fest?
5: Ne, ale vím, co je Open Depot. První otevřený depozitář umění a designu v republice. Je v Brně Řečkovicích a patří k Moravské galerii, která v něm má uložené a pravidelně ukazuje své sbírky.
4: Tak to je mega, protože na Open Depot Festu se podíváš dovnitř. A kromě toho si můžeš zkusit japonskou keramiku, malbu zátiší, zdobení hraček nebo sledovat mistry skláře. K tomu zábava pro děti, divadlo Labutě a večer Kapitán Demo.
5: To je fakt mega. Tak jdem?
4: Tak jdem. Sobotu 23. května od 13 do 22 hodin. Open Depot Fest.
0: Rádio Krokodýl. 25. místo.

0: Krokodýl taky na všechny čerpací stanice, na sportovní se poslouchá Krokodýl pravidelně. I tam vás zdravíme, no a posíláme novinku So Good.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24. 24.

0: Krokodýl, Lady Gaga, Bruno Mars, posloucháte Rádio Krokodýl, hitparádu do TOP 50. Ty největší hity pro Brno, Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žárna, Cázovou, nebo Svitavy, nebo Blansko. Krokodýl, Offenbach, tak pojďte nám zahlasovat.
1: Místo 22.

0: Posloucháte Krokodila hitparádu Top 50, já jsem Mirka, no a teď Ray Dalton, Do It Again.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 21.

0: time. Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Rádio Krokodýl. Místo 20.

0: Na Krokodýl Pink Runaway posloucháte Krokodýla Hit Parádu Top 50. Nezapomeňte zahlasovat na www.krokodil.cz.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Místo 19.

0: kroku dílno a rádio, které dává šanci brněnským a jihomoravským interpretům. Jirka a jen tak band na kroku dílo Láska za halíř. Postup. Teď místo 17. posílám vám novinku.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. 17. místo. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a Jay Hart. Pride. Novinka.

0: Pride, kroku díl, tohle vaše rádio. Hitparáda Top 50, já jsem Jirka, no a teď místo 16. Lady Gaga a Abracadabra.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 16.

0: Ako? Zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
1: Poznali jste, myslím si, že nezaměnitelné hlasy Evy Farné a partičky Miraj. Posloucháte Krokodýla, tohle byla novinka pod názvem Vzpomeneš si. Krokodýl, hitparáda, teď Coldplay a Týny.
2: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, 14.

0: Na kroku Jo Coldplay, jiným posloucháte hitparádu Top 50, teď místo 13. David Guetta, Sia, Beautiful People.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 13.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Na kruku dílo hit, který se vám líbí, třeba i Verči, která nás poslouchá v Medlánkách, Poetika půlnoc. Teď místo 11. tady je Taylor Swift.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 11.

0: Taylor Swift, kroku dělat paráda top 50. Mirka máme pozdravit do Obřan, poslouchám na chatce, taky tam zdravíme. A posíláme Davida Getu, Alphaville, otvírák top 10 největších hitů.
1: Rádio Krokodýl, místo 10.

0: David Guetta, Alphaville, Ava Max. Posloucháte Krokodýla, tohle hitparáda Top 50. Pokud jste se vrátili z nějakého výletu třeba z Kol po Pálavě, tak i pro vás hrajeme Italo Disco.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. 9. místo.

0: disco. The Cars a Italo Disco na Kroku Dílovi v parádě Top 50. Nechte se chutnat hity třeba i k nějakému kafíčku právě teď. Bruno Mars a Rose.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 8.

0: Sweet Caroline, posloucháte Krokovýho a hitparádu TOP 50, no a teď 6 největších hitů. Naked.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. Hit číslo 6.

0: Krokodýl, hitparáda top 50, do které můžete hlasovat na www.krokodil.cz. Pojďte do toho, vyhlasujete a my podle toho hrajeme. Tohle místo čtvrté, Miraj, Drahokami.
1: Rádio Krokodýl, čtvrté místo.

0: Hokame.
1: Na kroku Jo Mirai, Drahokame, no a teď tři největší hity tohoto týdne. David Guetta, Teddy Swims, místo třetí.
2: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 3.

0: krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 101 tisíc korun. Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Zítra mám

J-Lo.

0: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl s vámi, Jarek přeje krásný poslech a máte chuť na pizzu, tak třeba i právě teď ji můžete získat. Ano, posloucháte Rádio Krokodýl a právě teď můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. Stačí nám napsat, kde právě Rádio Krokodýl posloucháte. Jste právě teďka ještě v kanceláři, jste někde ve skladu, v dílně, ve fabrice, v obchodě, někde, kde nás právě teď ladíte, napište nám, dejte nám vidět, krokohlídka může pak dorazit klidně i za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. Přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. A tak pište právě teď na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi. Možná právě u vás naše krokohlídka zazvoní telefonem a doveze vám skvělou pizzu z krokodýla.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: je mi nejlíp.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl s vámi, Jarek přeje hezký poslech, další hity připraveny jsou a připraveny i kolega Jirka, ten bude šlapat na kole. Ano, moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brna a pojede do prodejny Element Store u M Paláce a vytipujete, za jak dlouho to zvládne. A pozor, nejede žádný závod, pěkně pohoda, normálním výletnickým tempem a nebude to jen tak. Po cestě musí udělat několik úkolů, bude dělat selfiečka a zastavovat na známých místech v centru Brna. Vyfotit se musí u Petrova, na Zelném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku, na Hlavním nádraží a nakonec dorazí až do cíle na prodejnu Element Store. Vaším úkolem je tipnout, jak dlouho mu to bude trvat, jak rychle to zvládne. Svůj tip pište v minutách a sekundách a pošlete to na e-mail studio@krokodil.cz. Připište i telefon na vás a pak už jenom poslouchejte Krokodýla. Třeba právě vy vyhrajete nové horské kolo za 35 000. Držte vlnu Krokodýla, vyplatí se to.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
1: Radio Krokodýl.